0: 3D プナランドワーヌヒーチェデイカタスヴィルサタグルキマンガナマナホーガヤメラ When I saw a picture of my Gurudev, my mind went to complete ecstasy out of happiness.
1: Když jsem spatřila fotografii Gurudeva, byla jsem bez sebe štěstí.

0: různých věcí.
1: Imitating.
0: Imituj, napodobuj.
1: Now, for example, you all knows.
0: Víte, například všichni to víte.
1: The Indian government changed their currency.
0: Že indická vláda mění měnu.
1: And they made, they announced evening
0: večer,
1: when offices was closed.
0: Večer vyhlásili, když už byly všechny kanceláře zavřené.
1: And they said they have a time to change their money or whatever it is from evening 6 o'clock till midnight.
0: A řekli, že si můžete ty bankovky nebo tu měnu vyměnit od 6 do večera do půlnoci.
1: And then this currency which you have is not anymore valid.
0: No a potom ta měna, ty bankovky, které máte, už nebudou platit.
1: Where the prime minister, he was a little soft and he changed.
0: A tak, ale ministerský předseda a byl hodný a trochu to změnil.
1: But after 3 days,
0: ale po 3 dnech,
1: he introduced a new currency.
0: Představil ty nové bankovky.
1: And after 24 hours, that new currency was a fact, billions of notes already in the market.
0: Ale za 24 hodin už se objevilo biliony falešných bankovek na celém tom
1: and
0: trhu.
1: Some college student.
0: A někteří studenti ze školy.
1: He made for copies out of his telephone.
0: Si to nafotil na telefon.
1: And simply printed out.
0: A vytisknul si to.
1: Computer. And giving to further.
0: Na počítači a normálně
1: so this
0: to
1: is called
0: používal.
1: Not honest.
0: A tomu se říká nečestné.
1: And it is a fact.
0: A je to falešné.
1: It is not true.
0: Není to pravdivé.
1: But imitation.
0: To je jenom napodobenina.
1: Imitation is stealing.
0: A napodobování je krádež.
1: Same thing what's happening in the software.
0: A to samé se děje, co se týká softwaru.
1: Whatever you make and work very hard.
0: To, cokoliv, na čem velice usilovně pracujete.
1: Two, three years, four years
0: a za,
1: to develop one technology.
0: Zabere vám to 2, 3, 4 a za jeden týden všichni si
1: and
0: to proskoumají a kopírují to.
1: In the material world,
0: a tak,
1: poems also.
0: I básně.
1: Bhajans also.
0: I bhajany.
1: The Sanskrit slokas also they try to change, but Sanskrit you can't change.
0: I sanskritské šloky se snaží změnit, ale sanskrit nelze měnit.
1: But they can give name.
0: Ale můžou k tomu přidat jméno.
1: That it is your my.
0: Že to si to přivlastní, že to je moje.
1: So they will put the Sanskrit in there and the other literatures.
0: A ten sanskrit použijí i v jiné literatuře.
1: Cutting into pieces.
0: Rozsekají to na kousky.
1: Therefore, though it is there is a called copyrights.
0: I když je to, čemu se říkají autorská práva.
1: But this our copyright system is also commercial.
0: Ale i ten náš systém autorských práv je velice komerční.
1: If you want to have worldwide protection.
0: Když byste chtěli mít ochranu na celém světě.
1: Then you have to pay that much.
0: Pak musíte za to hodně zaplatit.
1: And after 10 years or the 20 years.
0: A za 10, za 20 let.
1: Is the limit is finished.
0: Je ta ochrana
1: skončí. So you have to pay again.
0: A musíte platit znova.
1: But the holy scriptures.
0: Ale svatá písma.
1: The words of the Jesus.
0: Slova Ježíše.
1: You cannot sell anyone.
0: To nemůžete nikomu jen tak prodat.
1: You cannot change it.
0: To nemůžete změnit.
1: Even you use your name on the name of your instead of the Jesus.
0: I kdybyste to použili pod vlastním jménem místo jména Ježíšova.
1: That doesn't matter.
0: To na tom nezáleží.
1: It will come some kind of bad karma.
0: Přinese to určitou špatnou karmu.
1: But in your house you bring a milk.
0: Když do vašeho domu si přinesete mléko.
1: And you said it's milk from my house.
0: A řeknete to mléko z mého domu.
1: Can I give you my milk?
0: Mohu vám nabídnout svoje mléko?
1: But then said it's my cow milk.
0: Neříkáte, je to mléko od mé
1: it's
0: krávy.
1: The milk of our cow.
0: Je to mléko od naší krávy.
1: Or the milk of our goat.
0: Nebo mléko od naší kozy.
1: Or the sheep.
0: Nebo ovce.
1: It's not my milk.
0: Není to vaše mléko.
1: But so we have to introduce which kind of milk is that.
0: Musíme to uvést, představit.
1: Finally we will say the cow milk.
0: Co je to za mléko, říct to je kravské mléko.
1: So the poetry.
0: A tak báseň.
1: The bhajans.
0: Poezie, bhajany.
1: A slokas.
0: Šloky.
1: This is a spiritual milk.

0: duchovní mléko.
1: A one person came to Guruji.
0: Jeden člověk přišel za Guruji.
1: And said.
0: A řekl.
1: Gurudev, you have written so many bhajans.
0: Gurudev, vy jste napsal tolik bhajanů.
1: And many other saints written bhajans.
0: A mnoho dalších světců psali také bhajany.
1: I have great wish to write nice bhajans.
0: Já mám velké přání psát také pěkné bhajany.
1: So Guruji said very good.
0: A Guruji říká velice
1: go
0: dobře.
1: Go ahead.
0: It
1: is a great things.
0: To je velká věc.
1: But he said.
0: Ale on řekl.
1: Gurudev, the butter have eaten already.
0: Ale Gurudev, to máslo už bylo snědeno.
1: Only the buttermilk remained.
0: Jenom ta smetana, to máslo už bylo snědeno, teď už zbývá jen to podmáslí.
1: So you just took it butter away from the milk.
0: Oni, vy už jste vybrali to máslo z toho mléka.
1: The real butter is different.
0: Ale skutečné máslo je tady jiné.
1: Don't gain the milk butter from the milk.
0: Nezískávejte máslo přímo z mléka.
1: That is still not proper procession.
0: To není ten správný vhodný proces.
1: The real milk have a butter inside.
0: Skutečné mléko má v sobě máslo.
1: But it should go through process that is called heating.
0: Ale musí to projít procesem zahřívání.
1: So you boil the milk.
0: Takže vy to mléko svaříte.
1: Then you cool down.
0: Pak ho schladíte.
1: The butter is inside.
0: A to máslo tam pořád
1: je uvnitř. Stolen.
0: Nikdo ho ještě nevzal.
1: Not destroyed.
0: Není zničené.
1: And then you make the yogurt.
0: A pak z něj uděláte jogurt.
1: So you let go milk rest.
0: Necháte to mléko odpočívat.
1: The Hungarian call sleeping milk.
0: Maďaři tomu říkají spící mléko.
1: The yogurt sleeping.
0: Jogurtu říkají spící mléko.
1: And then from yogurt, from the curd we are churning.
0: A potom ten jogurt potom stloukáme.
1: And then that butter comes up.
0: A teprve potom z toho získáváme máslo.
1: That butter is the real butter.
0: A to je skutečné máslo.
1: The best butter.
0: Nejlepší máslo.
1: The healthy butter.
0: Zdravé máslo.
1: And then ghee, if you melt the butter, then it.
0: A potom, když z takového másla ujete ghee, tak.
1: So what we are getting the butters.
0: To, co my máme tady za máslo.
1: Is unripe butter.
0: To je nezralé, nevyzrálé máslo.
1: And therefore it creates more. Cholesterol, etc., etc.
0: A proto potom vytváří se cholesterolu a tak dále.
1: The taste is also different.
0: I ta chuť je jiná.
1: So that man with Guruji sitting and said Gurudev.
0: A tak ten muž, který seděl s Gurujím, říká Gurudev.
1: The butter have eaten all.
0: To máslo už je všechno snědené.
1: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
0: Kabir Das, Sur Das, Mirabai.
1: Nanak Das.
0: Nanak Das.
1: And you. And all these great saints, Mahaprabhujis.
0: Vy a Mahaprabhuji a všichni velcí světci.
1: They wrote the bhajan. Butter means they wrote. They gave all the knowledge inside.
0: To oni to máslo už se sbírali. To znamená, oni všechno to poznání už dali do svých bhajanů.
1: And what remained for me?
0: A co zbylo na mě?
1: There's no butter.
0: V tom už žádné máslo není.
1: Only sour yogurt.
0: Jenom kyselý jogurt.
1: So Guruji said, "Yes, you are very." Very wise person.
0: A Guruji říká, ano, ty jsi velice moudrý člověk.
1: He said, thank you, Guruji.
0: Říká, děkuji vám, Guruji.
1: But.
0: Ale.
1: Gurudev said, but.
0: Ale Gurudev řekl, ale.
1: You know, if butter have eaten all these other writers.
0: Možná všichni ty spisovatelé už to máslo snědli, se sbírali.
1: I understand.
0: Tomu rozumím.
1: They left nothing.
0: Nic už nenechali.
1: But they ate only the butter.
0: Ale oni snědli jenom to máslo.
1: They didn't eat yet the cow.
0: Ještě nesnědli tu krávu.
1: So milk the cow up, the feed the cow with the love.
0: Tak krm tu krávu láskou.
1: Prem means love. Feed the cow with the love.
0: Nakrm tu krávu láskou.
1: And milk day and night.
0: A ve dne v noci.
1: You will have also enough butters.
0: Podoj a pak budeš mít dostatek i másla i pro sebe.
1: So cow is our buddhi.
0: Cow to je naše, ta kráva to je naše buddhi.
1: Our intellect.
0: Náš intelekt.
1: And there, if we use the prem means love means the bhakti devotion.
0: Pokud použijeme svoji prem, to znamená lásku, oddanost,
1: then
0: bhakti.
1: The butter of the Viveka will come.
0: Potom přijde máslo Vivéky.
1: And you will be able to write more bhajans.
0: Budete schopni sepsat více bhajanů, další šloky
1: many good things.
0: A mnoho dobrých věcí.
1: This is very important.
0: To je velmi důležité.
1: So who is writing something?
0: Kdo něco píše, kdo je spisovatel?
1: Not looking in one book and this book.
0: Ne, aby se díval do jedné knihy a tamhle té knihy.
1: That's called the bookworm.
0: Tomu se říká je takový ty knihomolové.
1: So in the library there are many many bookworms.
0: V těch knihovnách jsou je mnoho těch knihomolů.
1: So looking many many books.
0: Prohlížejí mnoho mnoho knih.
1: And writing one sentence from somewhere, someone somewhere, half page from where.
0: A opíší jednu větu tamhle, tady půl stránky odtamtud.
1: If they would mention quote that is from that book, from that writer, then it's okay.
0: Pokud to tam zmíní, že to citují, že je to z té a té knihy tohoto autora, pak je to v pořádku.
1: But what was your knowledge?
0: Ale kde pak zůstalo to vaše poznání?
1: That is, what can you write?
0: Co vlastně vy můžete k tomu
1: and
0: napsat?
1: That is the same thing for the yogi.
0: A stejné je to pro jogíny.
1: Okay, you will teach asanas.
0: Vy cvičíte asany.
1: Pranayams.
0: Pranayamu.
1: You will read the Yoga in Daily Life book.
0: Přečtete si knihu Yogi den životě.
1: You will read what you call the hidden powers in humans.
0: Přečtete si to, co čemu říkáme skryté síly v člověku.
1: Or you will read Bhagavad Gita.
0: Nebo si přečtete Bhagavad Gita.
1: Or Quran.
0: Nebo Korán.
1: Or Bible.
0: Nebo Bibli.
1: Or Vedas.
0: Nebo Védy.
1: But this is not your.
0: Ale to není vaše.
1: It is a prepared.
0: To je připravené.
1: It's a prepared food.
0: To je pro vás připravené.
1: Served on the table.
0: Je vám to naservírováno na stůl.
1: Just eat.
0: Jenom si to sněste.
1: It's okay.
0: To je v pořádku.
1: That knowledge you can take it.
0: To poznání z toho si můžete vzít.
1: That knowledge when you will eat that knowledge.
0: Vy se nakrmíte, nasytíte.
1: When you will put in the womb of your intellect.
0: Poznání a dáte ho dolů na svého intelektu.
1: The good seeds of the wisdom.
0: Jsou to semena, dobrá semena moudrosti.
1: Then your baby will be born.
0: Pak se vám narodí dítě.
1: As a wisdom.
0: V podobě moudrosti.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: So the how these trees.
0: Teprve, když tam budou jabka, tak poznáme, že je to jabloň, že je to ten strom.
1: So what is your child?
0: Takže co je vaším dítětem?
1: That will show how you are.
0: To vám ukáže, jaký jste vy.
1: What was the father?
0: Kdo byl otcem?
1: And what was the mother?
0: A kdo byl matkou?
1: And that will not get lost the quality of the father and mother.
0: A ta kvalita, ty vlastnosti rodičů se nestratí.
1: So father is a jnana.
0: Otec je jnana.
1: And mother is a bhakti.
0: A matka je bhakti.
1: So the bhakti and jnana together.
0: A bhakti and jnana dohromady.
1: Jnana, not jnana.
0: In Czech it's
1: jnana.
0: And.
1: Okay.
0: To je česky je a hinčně a znamená ne, tak je to.
1: Because the in the translation. That's why I can't learn your Czech language.
0: Proto se nemůžu naučit česky.
1: I'm not concentrating what you are saying.
0: Nesoustředuji se na to, co říkáš.
1: If I will concentrate to learn one word what how you are talking.
0: Kdybych se soustředil na to jediné slovo, co říkáš.
1: Then my stream will get less.
0: Pak by ten můj proud se zmenšil.
1: And the translation should be very good one.
0: Překlad by měl být velice dobrý.
1: So it seems that he knows everything what I'm talking.
0: Zdá se, jako by věděl všechno, co říkám.
1: So the knowledge.
0: Takže poznání.
1: Which we have.
0: Které máme.
1: Is very important.
0: Je velmi důležité.
1: Then we can come. So if you practice yoga, okay, you should practice.
0: A tak pokud cvičíte jogu, dobrá, měli byste cvičit.
1: But you should not say this is my book.
0: Ale měl byste říkat, to je moje kniha.
1: You are writing book.
0: Píšete knihu.
1: Hidden powers in humans.
0: Skryté síly v člověku.
1: You write everything.
0: Všechno tam napíšete.
1: And then you write your name.
0: A pak se to podepíšete svým jménem.
1: The many people they use our chakra.
0: Mnoho lidí používají naše čakry.
1: At least they could write

0: a letter that can be used this your chakras.
1: Mohli by aspoň napsat dopis a zeptat se, můžeme použít ty čakry?
0: But they doesn't dare to write.
1: Oni ask. Neodváží ani zeptat.
0: Because then they will think that we don't have a knowledge.
1: Protože pak by si mysleli, že by vypadali jako že nemají to poznání.
0: They want to show that yes, we are great.
1: Oni se chtějí předvést jako ano, já jsem
0: of
1: ten.
0: Of course, you are very great.
1: Ano, samozřejmě jsi skvělý.
0: Yeah, you are very high.
1: Jsi velice vysoký, vysoko postavený.
0: Because it's going high only, like a tuya.
1: Jako ty tuje jdou jenom nahoru.
0: But when the cherry trees ripe,
1: ale když dozrávají třešně na třešni,
0: then the cherry trees branches are coming towards us. To please take the fruits.
1: Pak se ty větve těch třešní sklánějí k nám dolů a říkají: prosím, vezmi si to ovoce.
0: So that's what many scriptures, which is written of holy literatures by the great saints, people manipulated.
1: A tak ty svatá písma, která jsou napsána velkými svědci, to lidé zmanipulovali.
0: And now everything is put it into the computer.
1: A dneska se všechno převádí do počítačů.
0: And you can't trust in the computer what they are writing.
1: A nemůžete ale důvěřovat tomu, co se píše v počítači.
0: If you check into the Google,
1: když se nalogujete do Google,
0: about one rabbit,
1: dáte tam hledat o králíkovi.
0: So, you know, anyone write anything how they like to repeat into the Google.
1: Do Google tam každý může napsat, co chce, co si myslí.
0: So many things in computers, which is people write half knowledge people.
1: Tam píšou lidi, kteří mají jen poloviční poznání.
0: And half knowledge people, who is reading, they get only quarter knowledge.
1: No a když to čte někdo, kdo taky má jen poloviční poznání, tak z toho potom je jenom čtvrtina poznání.
0: And when they will act according to that quarter knowledge,
1: no a když budou jednat na základě takového čtvrtinového
0: some grams
1: poznání, tak z toho zbydou jenom pár gramů.
0: And some grams will be lost in the without the snow is falling.
1: A ty zrnka toho poznání se ztratí v těch sněhových závějích.
0: That's right.
1: Tak je to.
0: So we try.
1: Tak my se snažíme.
0: And we have to give this knowledge to people the worldwide.
1: Měli bychom toto poznání předávat lidem po celém světě.
0: What is the Bhagavad Gita?
1: Co je Bhagavad Gita?
0: Now world knows, but they don't know Sanskrit.
1: Svět to ví, ale neznají sanskrit.
0: And therefore many don't read.
1: Proto to mnozí nečtou.
0: Then there is one obstacle.
1: A pak je tu překážka.
0: People think this is not my religion book.
1: Lidé si myslí, to není kniha mého náboženství.
0: So why should I read?
1: Proč bych si to měl číst?
0: And you see, so the wisdom is lying in the dust.
1: A tak to dopadá, že ta moudrost leží v prachu.
0: When the Shankaracharya came to his master.
1: Když Shankaracharya přišel k jeho mistrovi.
0: And he asked his master.
1: A ptal se svého mistra.
0: Please, can you accept me as your disciple?
1: Můžete mě prosím přijmout za svého žáka?
0: And his master said.
1: A jeho mistr řekl.
0: Yes.
1: Ano.
0: Then Shankaracharya said, what is my duty?
1: A Shankaracharya se ptal, co je mojí povinností?
0: So he said, this holy book. Lying here, nobody's writing again. It's falling apart. The papers, pages in the dust.
1: Podívej, tady ty svaté knihy už je nikdo nečte, už leží v prachu a jejich stránky se rozpadají na prach.
0: So Shankaracharya went and looked this script.
1: Shankaracharya šel a viděl tam ty svitky.
0: And he was a great Sanskrit scholar.
1: Byl to velký sanskritský učenec.
0: And that was written in Sanskrit.
1: A bylo to napsáno v sanskrtu.
0: Shankaracharya said, oh God.
1: A Shankaracharya řekl, pro Boha.
0: Such a treasure.
1: Takový poklad.
0: Such a wisdom.
1: Taková moudrost.
0: The truth.
1: Ta pravda.
0: The reality.
1: Skutečnost.
0: Is lying in the dust.
1: Leží v prachu.
0: So he cleaned this, each and every paper.
1: A tak každý jednotlivý papír stránku
0: and
1: očistil.
0: Again he read and he write it again.
1: A znova to přečetl a přepsal.
0: And so also the disciples.
1: A takže také žáci.
0: When sometimes some disciples are not capable, then they put the

0: teaching of the master one side.
1: A když někteří žáci nejsou dostatečně schopní, tak to mistrovo učení odloží.
0: Where the dust is coming on.
1: Kde se na něj tam na něj nechají dopadat.
0: Themselves they think I am the master.
1: A sami o sobě si myslí, já jsem teď mistr.
0: They neglect their master.
1: A zanevřou, zapomenou
0: That's
1: na svého mistra.
0: That's called self-made master.
1: A to jsou takoví ty mistři sami za sebe.
0: Master of ego.
1: To jsou mistři pouze ego.
0: Master of proudness.
1: Mistři pýchy.
0: And master of big, that kind of ambition to become the famous that I am the greatest.
1: A mistři takových těch ambicí se proslavit a aby byli považováni za nejlepší, největší.
0: You see how many priests you have in Christianity?
1: Víte, kolik máte kněžích v křesťanství?
0: And how many bishops?
1: A kolik biskupů?
0: And pope.
1: A papeže.
0: So behind whom the pope has the position?
1: Ale jak, kde má ten papež pozici?
0: Because of Jesus.
1: A díky komu má papež svoji pozici? Díky Ježíšovi.
0: So the bishops or pope, tak, they act according to the rules and regulation of the Jesus.
1: A tak papež a biskupové jednají, chovají se podle přikázání, podle pravidel od Ježíše.
0: In the whole, all the four continents.
1: Na všech čtyřech kontinentech.
0: There is a Christianity spread.
1: Se je rozšířeno křesťanství.
0: And there are many different mind of people.
1: A mají tam lidé, tam smýšlí různě.
0: But they worked very hard that no one can change the reality of the Jesus words.
1: Ale oni velice usilovně pracují na tom, aby nikdo nemohl měnit tu skutečnost Ježíšových slov.
0: Similarly, no one can change the Vedas.
1: Podobně nikdo nemůže
0: měnit
1: Védy a Upanishády.
0: Srimad Bhagavatam.
1: Srimad Bhagavatam.
0: And Gita, etc., etc.
1: Gitu a tak dále.
0: Who put a wise person made in the perfect language that's called the Sanskrit.
1: Protože ti moudří lidé to sepsali v dokonalém jazyce, kterému se říká sanskrit.
0: And you know that Sanskrit is the mother of all languages.
1: A víte, že sanskrit je matkou všech jazyků.
0: And that no one can change.
1: A to nikdo nedokáže změnit.
0: Yes, we can say anyone as my mother.
1: Ano, můžete říct kdokoliv je moje matka.
0: So how Sanskrit mother becomes many mothers?
1: A jak se ta matka sanskrtu stala matkou mnoha?
0: And that we call the mother tongue.
1: Tomu se říká mateřský jazyk.
0: So everyone said it's my mother tongue language.
1: A každý říká, to je můj mateřský
0: so
1: jazyk.
0: So that Sanskrit mother changed in to billions of mothers.
1: A tak ta matka sanskrit se proměnila v miliony matek.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: They understand each other.
1: Oni si rozumí.
0: But the roots are there. And so the God is from there. After came many incarnations.
1: A ty kořeny ale vedou tam. Bůh je tam a potom přišlo mnoho inkarnací.
0: Only the one, what we call the Holy Father.
1: Je jediný, kterému říkáme svatý otec.
0: And that Holy Father we call the Brahman.
1: A my tomu říkáme Brahman.
0: That Brahman, that is.
1: A to je Brahman.
0: Yeah. Not the Brahma. Brahma is also Father.
1: Ne Brahma, to je otec.
0: You can say Holy Father Brahma.
1: Můžete i o Brahma
0: But
1: říkat, že
0: Brahma
1: je svatý
0: is
1: otec.
0: Not a Holy Father.
1: Ale to není svatý otec.
0: The Holy Father is called Brahman.
1: Ten svatý otec, ten, tomu se říká Brahman.
0: Which has no form.
1: Který nemá žádnou podobu.
0: This has no dualities.
1: Nemá žádnou dvojnost.
0: It's one, the God.
1: Je to samojediný Bůh.
0: So why we cannot believe?
1: A proč k něj nemůžeme věřit?
0: The word Allah.
1: Nebo slovo Allah.
0: Allah has no form.
1: Allah nemá žádnou podobu.
0: But Allah means that Brahman, that omniscient, omnipresent.
1: Znamená to onen Brahman, onen vševědoucí, všudy přítomný.
0: But people write according to their feelings.
1: Ale lidé píší podle toho, jak to sami cítí.
0: So that what I wanted to tell you today, this translation of one bhajan of Mahaprabhuji.
1: A dnes jsem vám chtěl přeložit jeden bhajan Mahaprabhujiho.
0: And this is for the bhaktas, because how person can get out of the path.
1: To je totiž pro bhakty, jak člověk může sejít z cesty.
0: Manasab khoyo re kusangiyon ke sang. You were great wise person.
1: Byl jsi velice skvělý, moudrý člověk.
0: Oh my mind.
1: O má mysli.
0: You had so many things.
1: Měla jsi toho tolik.
0: You were rich.
1: Byla jsi bohatá.
0: Very rich.
1: Velmi bohatá.
0: Wisdom.
1: Moudrost.
0: Characters.
1: Měla jsi charakter.
0: Knowledge.
1: Poznání.
0: Qualities. Many things.
1: Kvality, mnoho věcí.
0: But oh my mind. You lost this all your wealth.
1: Ale o má mysli, všechno tohle své bohatství si ztratila.
0: And the bad society.
1: Kvůli špatné společnosti.
0: So search the good society.
1: Tak hledejte dobrou společnost.
0: Search the satsang.
1: Hledejte satsang.
0: Doesn't matter from which religion.
1: Je jedno, z kterého náboženství.
0: Where there is one talks for all creatures.
1: Kdekoliv, kde se mluví.
0: For every life.
1: Pro blaho všech tvorů, pro blaho každého života.
0: That's very important.
1: To je velmi důležité.
0: Therefore it is said.
1: Proto
0: manasab khoyo re kusangiyo ke sang. Oh my mind, you were very rich.
1: O má mysli, byla jsi velmi bohatá.
0: But you lost everything.
1: Ale všechno si ztratila.
0: In gambling.
1: Prohrála.
0: Kusanga gambling.
1: Kusanga a hazard.
0: And you can lose everything without no. You play gambling and you lost all your billions of dollars.
1: Když hazardujete, můžete všechno v okamžiku prohrát, všechny miliony dolarů.
0: Satguru saran bachan be mukh hoye. Why, how it happened, you went to the kusanga?
1: A proč se to stalo, jak se to stalo, šla si na kusang?
0: You went out of the shelter of the Gurudev.
1: Odešla si z ochrany Gurudeva.
0: And you did not follow the Guru Vakya.
1: A nedodržovala si Guru Vakya.
0: And you turned your face in another direction.
1: A otočila se s jiným směrem.
0: Padiyo bhajan me bhang. Now there came the disturbance in your sadhana.
1: A teď do tvé sádhany vstoupilo vyrušení,
0: your prayers.
1: Začaly
0: být your meditation,
1: vaše modlitby,
0: your mantras,
1: meditace, vaše mantry.
0: Everything. You lost in the bad society.
1: Všechno si v té špatné společnosti ztratil.
0: Good, bad habit.
1: Špatné zvyky.
0: Alcohol and many drugs.
1: Alkohol a drogy.
0: Everything lost you.
1: Všechno je ztraceno.
0: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Oh my mind, you lost the knowledge, you lost your meditation sadhana.
1: O má mysli, ztratila si svoje poznání, svou meditaci a sádhanu.
0: And you lost the devotion.
1: A ztratila si oddanost.
0: Chut gai satsang. And now you left the satsang.
1: A opustila si i satsang.
0: You are going to kusanga, not the satsanga.
1: A chodíš na kusangi a ne na satsang.
0: Immediately you fall to such desires.
1: Okamžitě propadneš takovým touhám.
0: Which is not good for your sadhanas, for your spiritual life, etc.
1: Které nejsou dobré pro tvoji sádhanu, tvůj duchovní život a tak dále.
0: Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Gyana, dhyana and bhakti, all you lost.
1: Dhyan, bhakti, to všechno si ztratil.
0: Chut gai satsang. And because the satsang, you lost the satsang.
1: Protože si ztratil i satsang.
0: Sat paramarat sukarit bhulo chal rayo kudhang. You have given up the good deeds.
1: Vzdal si se dobrých činů, dobrých skutků.
0: Paramarat. Paramarat means you are supporting.
1: To znamená, že někoho podporovat.
0: Poor people.
1: Chudé lidi.
0: Poor animals.
1: Ubohá zvířata.
0: The drying poor plants.
1: Ty usychající rostliny.
0: Giving water.
1: Zaléváte.
0: Now feeding the birds.
1: Teď krmíte ptáky.
0: The rabbits.
1: Králíky.
0: The deer.
1: Jeleny.
0: Because
1: sanky.
0: Their nourishment is under the snow.
1: Protože tu jejich potravu, oni teď mají pod sněhem.
0: This is a great things what you can do.
1: To je velká věc, kterou můžete udělat.
0: So feed them.
1: Takže krmte je.
0: Don't kill them.
1: Ale nezabíjejte je.
0: And don't eat them.
1: A

0: Nejeste je.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: They have love.
0: Mají lásku.
1: So doesn't matter the pig.
0: Ať už je to prase.
1: Or a chicken.
0: Nebo kuře.
1: Deer or a rabbit.
0: Srnka nebo zajíc.
1: Goat.
0: Králík.
1: Or a sheep.
0: Koza nebo ovce.
1: They are not for killing and eating.
0: Nejsou proto, aby byli zabíjeni a
1: jezeni. They give us.
0: Oni nám dávají.
1: They give what they can.
0: Dávají nám, co mohou.
1: Therefore, chut gai satsang, sat paramarat sukrat bhulo, chal rahyo kudam. This all you have forgotten.
0: A tohle všechno si zapomněl.
1: And now you are going on the different path.
0: A teď už jdeš jinou cestou.
1: That is. Karma will come back.
0: Ale ta karma se vrátí.
1: It's the Guru Vakya.
0: To je Guru Vakya.
1: It's protecting us.
0: On nás ochraňuje.
1: But don't challenge. Don't challenge Guru Vakya.
0: Ale neskoušejte, netestujte Guru Vakya, nevyzývejte.
1: It takes time. It takes time that you losing that good karmas.
0: Ale trvá to, zabere to dobu, když vy ztrácíte ty dobré karmy.
1: And then it will come what it should come.
0: Ale nakonec přijde, co má přijít.
1: Dhiraj dharam dhyan sab khoyo. You lost your dhiraj. Dhiraj means that geduld, what is a geduld? Patience.
0: Ztratil si svoji trpělivost.
1: Dhiraj dharma. You lost your dharma.
0: Ztratil si svou dharmu.
1: Dhyana is meditation, now you don't meditate.
0: A teď už nemedituješ.
1: Instead of meditation, you are looking in your laptops.
0: A místo, aby si meditoval, tak se díváš do svého počítače.
1: This all you lost. Dhyana, dhyana, dharma, dhiraj, or dhyana, you lost this.
0: Tohle všechno jsi ztratil.
1: Tamas mai umang. Now you have the tamas guna.
0: A nyní máš tamas gunu.
1: Eh? In one hand is a bottle.
0: V jedné ruce je lahev.
1: In other hand is a glass.
0: A v druhé je sklenička.
1: And putting this alcohol in glass, but it's going on beside.
0: A snažíte se nalít alkohol do skleničky, ale netrefíte.
1: Tamas guna.
0: To je tamas guna.
1: God protect us from tamas guna.
0: Bože, ochraňuj nás před tamas gunou.
1: That's very important.
0: To je velmi důležité.
1: Tamas mai umang. Now you are very happy in the tamas guna.
0: A teď si velice šťastný v tamas guně.
1: Vishe bhogme phire bhatakto and running here and there for many desires.
0: A pobíháš sem a tam a honíš se za touhami.
1: I want to become richest.
0: Chci se stát nejbohatším.
1: I want to make money.
0: Chci vydělávat peníze.
1: And if somebody asks for some donation, you don't want to give.
0: A když vás někdo požádá o nějaký dar, tak nechcete nic dát.
1: A poor person,
0: chudý člověk,
1: will give even one crown to the poor person at railway station.
0: Chudý člověk dá tomu žebrákovi na nádraží aspoň korunu.
1: But rich people who's going to the gambling.
0: Ale ty bohatí lidé, kteří, kteří jdou, aby jedli v nějakém sedmihvězdičkovém restauraci.
1: They will give for one dinner $2,000.
0: Za večeři klidně zaplatí $2,000.
1: But for poor people you don't give even one cent.
0: Ale tomu chudákovi nedej ani jeden cent, ani halíř.
1: That's it.
0: Tak je to.
1: Rich one don't want to lose the money.
0: Bohatí lidé nechtějí ztratit peníze.
1: But even you give one cent to needy person.
0: Ale když dáte aspoň jeden halíř, jeden cent, to

0: začínáš podvádět.
1: Now you have lower thinking.
0: Teď máš nízké myšlení.
1: Not faithful.
0: A nejsi věrný.
1: Sri Pujya Bhagavan Dev Purisha Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji říká.
1: The universal worshipped Lord Sri Dev Puriji.
0: V celém vesmíru uctívaný pán Sri Dev Puriji.
1: Must fakir malang. My master Dev Puriji.
0: Můj mistr Dev Puriji.
1: Is a must. Happy, divine, fearless.
0: Je beze strachu, je božský a šťastný.
1: Fakir. This is the Urdu word, the Urdu saint, to, for Muslim saint.
0: Urdské slovo fakir pro světce.
1: Malang, very happy,
0: velmi
1: fearless.
0: Šťastný, beze strachu.
1: Sri Swami Deep Saran Sadguru ke Mahaprabhuji said, in the shelter of lotus feet of the master.
0: Mahaprabhuji říká, pod ochranou lotosových nohou mistra.
1: Rai hamesha sang, that I'm all the times with him.
0: Jsem neustále s ním.
1: My always my concentration, my vritti in the holy feet of my master.
0: Moje koncentrace, moje vritti se ubírají stále ke svatým nohám mistra.
1: That's it. This is the. So how this bhajan is so beautiful written.
0: Tak to krásně napsán tento bhajan.
1: Therefore holy Guruji said.
0: Proto holy Guruji řekl.
1: Akhiya satguru charano me lagi. Akhiya satguru.

0: my concentration, my attention, my consciousness, my eyes are all the times in the holy feet of my Gurudev, Bhagavan Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji řekl, moje koncentrace, můj zrak, moje neustále se upínám k holotosovým nohám mého mistra Mahaprabhuji.
0: So the chanti will sing. Akia, that I broke because of your melody.

0: Okay, we may say, you can say your wife Devi, no problem. But she must have that quality. And the quality also acknowledged or see the value, even the mental, the mostly karma we are doing through the thinking, through the mind.
1: Name, the mala of your name.
2: Neustále zpívám tvé jméno, málu tvého jména.
1: And I will never forget you, and I will never let you out of my heart.
2: A nikdy na tebe nezapomenu, nikdy tě nenechám odejít ze svého srdce.
1: Main papi hu ya kapti hu, jaisa bhi hu tera hu. Doesn't matter if I'm papi, doesn't matter if I'm a sinner. Main kapti hu, doesn't matter if I'm failing in life or I'm cheating or anything, but however I am yours.
2: Je jedno, jestli jsem hříšníkem, je jedno, jestli v životě mám neúspěchy, ať jsem jaký jsem, vždycky jsem tvůj.
1: Ghar bhar chora chokra main jeevan main khela hu. House, family, obstacles, I am always stuck in those.
2: Dům, rodina, překážky, v tomhle jsem vždycky zasazen.
1: I wasted my life in these attachments.
2: Promarnil jsem život těmito pouty, tímto připoutáním.
1: Dukha bhara hu main, mere dukhyara mitha de. I am full of sadness, I am full of dukha. Please remove this dukha from my life. Please remove this sadness. That's why we sing. Sab kuch deve data deep dayal shridip niranjan sab dukha bhanjan. He removes all the kasht, all the dukha.
2: Všechno ten smutek, všechno to dukha, v tom jsem ponořen, prosím, odstraň všechno tohle dukha. Proto zpíváme shridipa niranjan sab dukha bhanjan. On odstraní všechno neštěstí.
1: Main sabka sevak hu, tere charno ka chehra hu. I am the servant of yours and just same like the dust particle.
2: Jsem tvým služebníkem, jsem prachem.
1: Nahi nata bhulana mujhe aisa jag mein akela hu. I am alone in this world, in this mortal world, I am alone. Don't forget me, my lord.
2: V tomto smrtelném světě jsem sám. Nezapomeň na mě, můj pane.
1: Tere dar ka bhikari hu, mere dosh mita de. I am the beggar who is standing with open arms in front of your door. Mera
2: jsem žebrákem, který stojí s otevřenýma, s nataženou dlaní před tvým prahem.
1: Mera dosh mita de na, remove all the sins, all the doshas, all the impurities which is within me.
2: Odstraň všechny nečistoty, všechny doši, které jsou ve mně.
1: Oh Gurudev, this is a prayer to Gurudev that remove all these things.
2: Toto je modlitba ke Gurudevovi, aby tohle všechno odstranil.
1: You all got the paper?
2: Už jste dostali ten papír?
1: Today now you can't say that you can't sing because you don't know it.
2: Teď už nemůžete říkat, že to nemůžete zpívat, protože to neznáte.
1: Hey, which bhajan?
3: Kirtan.
1: Om Mahadev Shiva Shambhu Shambhu. Did you get the right one?
2: Dostal jsi ten správný?
1: Yeah. You want me to first sing it and you sing it after me for the pronunciation?
4: Yes, please.
2: Kvůli výslovnosti.
1: Om Mahadeva Shiva Shankara Shambho.

0: गंगाधरणी शमशरुद्रम पशुपतिमी शानम कवये काशी पुरनातम जय शंभो जय शंभो शिवगौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिवगौरी शंकर जय शंभो नमः पार्वती
1: पते हर हर मारे शंभो श्रीमतार पुरी जी महाराज की जय हो.
2: So how many of you can sing it fast now? That's how we learn in Gurukuls.
3: Proto se učíme v Gurukulu.
2: First you go part by part.
3: Nejdřív část po části.
2: Then you speed it up for 12 times.
3: Pak to 12krát zrychlujete.
2: Then you back slow it down for 12 times.
3: A potom zase 12krát zpomalujete.
2: That's how we remember it.
3: Takhle si to pamatujeme.
2: That's why whatever we want to remember, we need to do at least 24 times, no.
3: A proto cokoliv, co si chceme zapamatovat, bychom měli alespoň 24krát.
2: But still we don't remember the prayer.
3: Ale pořád si modlitbu nepamatujeme.
2: How many times did we repeat the prayer in our lives?
3: Kolikrát za život už jsme opakovali modlitbu?
2: But still sometimes we get stuck in the first, what is the first word of the strophe?
3: Ale občas nám vypadne, jaké je první slovo, které sloky.
2: So, still not there.
3: Pořád tam nejsme.
2: But practice makes a man a master.
3: Ale cvičení dělá mistra.
2: Why not?
3: Proč ne?
2: And not only men, also women.
3: A nejen, nejen muže, ale i ženy.
2: Practice makes women a master too.
3: I z ženy udělá cvičení mistra.
2: So, anyone has pens, papers? I mean, you have papers, you have pens?
3: Máte tušky tady? Propisky?
2: If not, you have your phones, write it on your phones.
3: Pokud ne, tak si to pište na telefon.
2: Mahadeva Shiva Shankara Shambho, O great Lord Shiva.
3: O velký pane Shivo.
2: The bestower of auspiciousness, the source of bliss.
3: Ty daruješ, dáváš blahobyt a blaženost.
2: O great God, Lord Shiva.
3: O velký pane Shivo.
2: The bestower of auspiciousness.
3: Ty dáváš vše, co je příznivé.
2: The source of bliss.
3: Asi zdrojem blaženosti.
2: Uma Kanta Hara Tripurare, beloved goddess Uma Parvati.
3: Milovaná bohyně Uma Parvati.
2: Beloved of goddess.
3: Jsi milován bohyní Parvati.
2: Uma Kanta, the husband of Uma. Uma is Parvati.
3: Jsi manželem Uma, bohyně Umy. Uma je Parvati.
2: O remover of suffering.
3: O ty, který odstraňuješ utrpení.
2: That means hara.
3: To znamená hara.
2: Hara means removing of suffering.
3: Hara znamená of suffering. Ten, který odstraňuje utrpení.
2: Destroyer of the three demon cities, Tripura.
3: Ty jsi zničil tři démonská města, Tripura.
2: Mrityunjay Vrishabhadvajashulina. Mrityunjay, the conqueror of death.
3: Ty jsi překonal smrt.
2: This is the reason why we sing Mahamrityunjaya mantra when anyone is sick or when anyone is dying.
3: Proto zpíváme Mahamrityunjaya mantru, když je někdo nemocný nebo umírá.
2: Who has a nandi, Vrishab, Vrishab means nandi. Who has a nandi with him, a bull.
3: Ty, který máš sebou býka, nandiho.
2: Shulina means trishul, the barrier, the holder of a trishul.
3: A shulina znamená trishul, ty, který držíš trishul.
2: Gangadhara mridamadanare, the one who holds Ganga river also.
3: A ty je to, jsi to ty, který držíš a máš u sebe řeku Gangu.
2: The compassionate one.
3: Jsi soucitný.
2: And the destroyer of kama.
3: A jsi ničitelem kámy.
2: Hara Shiva Shankara Gaurisham. O Hara Shiva.
3: O Hara Shiva.
2: O auspicious Lord.
3: O příznivý pane.
2: Husband of goddess Gauri. Gauri is another name of Parvati.
3: Jsi manželem bohyně Gauri. Gauri je další jméno Parvati.
2: Vande Ganga Dharamisham. I bow to the Supreme Lord who holds the river Ganga upon his head.
3: Klaním se svrchovanému pánu, který na své hlavě drží řeku Gangu.
2: Shiva Rudram Pashupati Mishanam. O Shiva.
3: O Shivo.
2: The fierce Rudra.
3: Ty ohnivý Rudro.
2: Lord of all living beings.
3: Pane všech živých bytostí.
2: The supreme ruler.
3: Svrchovaný vládče.
2: Kaleye Kashi Purinatham. I meditate upon the Lord of the holy city Kashi Varanasi.
3: Medituji na pána svatého města Kashi Varanasi.
2: Jai Shambho, Jai Shambho. Victory to Lord Shambho.
3: Sláva vítězství pánu Shambho.
2: Shiva Gauri Shankara Jai Shambho. Lord Shiva together with Mata Parvati, victory to Lord Shambho.
3: Pán Shiva spolu s matkou Parvati, kéž zvítězí.
2: Okay.
3: Dobrá.
2: Oh great God, Lord Shiva. Oh Mahadeva Shiva Shankara Shambho. You're going? Those who are going and who want to come, come. You're going, no?
3: Kdo už odjíždíte, odcházíte a chcete ještě se přijít rozloučit, tak přijďte.
2: Okay, you want to say bye-bye from there. Bye-bye.
3: Tak jenom pokud chcete se rozloučit z dálky, tak dobře.
2: Om Mahadeva Shiva.

0: Deva Shambho.
1: The greatest bus driver Prempuri.
2: Tak největší řidič Prempuri.
1: Lakshman Luka.
2: Lakshman Luka.
1: And Radovan.
2: A Radovan.
1: All three of you come here, please.
2: Všichni tři sem prosím přijďte.
1: Where is the third one?
2: A kde máme toho třetího?
1: Luka. Lakshman, come. Vidya dadati vinayam, vinaya dhyati patratam, patratva dhanam apnoti, dhanam apnoti tatas sukham. Vidya, knowledge gives, vinayam, vinayam means humility.
2: Poznání přináší pokoru.
1: What does humility give?
2: A co přináší pokora?
1: Worthiness.
2: Přináší to, co je cenné, hodnotu.
1: I know this all, what I'm saying is too boring for you all.
2: Já vím, že to, co říkám, je pro vás moc nudné.
1: And everything is flying over your head.
2: A všechno vám to jenom proletí nad hlavou.
1: But still best of luck for your school.
2: Ale všechno nejlepší pro vaše studio ve škole.
1: Hey, wait. Hey, počkej, sit, relax. And dhana, what does dhan do? Money helps you
2: dhana,
1: with what?
2: Peníze vám pomáhají k čemu?
1: It is able to help you perform your dharma, your duties in a proper way.
2: Abyste mohli vykonávat svoji dharmu správným způsobem.
1: And when you walk on the path of dharma,
2: a když budete kráčet cestou dharmy,
1: then happiness automatically comes.
2: Pak automaticky přijde štěstí.
1: But you start with knowledge.
2: Ale začíná to věděním.
1: Because knowledge will teach you everything.
2: Protože skrze vědění se všechno naučíte.
1: This is from Parvatiji's side for all of you. You give Parvatiji.
2: A tohle je od Parvatiji.
1: We wish the kids best of luck on their new school year.
2: Přejeme dětem všecko nejlepší do jejich školního roku.
1: Wish them happiness.
2: Přejeme jim štěstí.
1: Knowledge.
2: Vědění.
1: Guidance of Gurudev and their parents.
2: Vedení Gurudeva a jejich rodičů.
1: May they be happy and blessed.
2: Kéž jsou šťastní a požehnaní.
1: Run.
2: Běžte.
1: Now they are smiling to get chocolates in the first day of school. I don't think they will be smiling, but yeah.
2: Teď se usmívají, že dostali čokoládu. Nevím, jestli první den ve škole se ještě budou smát.
1: First day of school. No, mommy, don't put me in the bus.
2: Ne, maminko, nedávej mě do toho autobusu.
1: But okay.
2: Ale dobrá.
1: Jay Devi from Prague would like to introduce some new project regarding kids yoga and daily life practicing.
2: Jaya Devi z Prahy by chtěla představit nějaký nový projekt, co se týká cvičení jógy v denní životě pro děti v Praze.
1: Repeat after me, vidya.
2: Opakujte po mně.
1: Dadati. Vinayam. Vinaya dadati patratva. Patratva dhanam apnoti. Dana dharma tatha sukham. So, vidya, knowledge gives us what?
2: Takže vidya, vědění nám dává co?
1: Humility.
2: Pokoru.
1: Vinaya. Vinaya means humility.
2: Vinaya znamená pokora.
1: Vinaya dhyā.

0: work, you do good work in your life and that gives you happiness.
1: A když získáte bohatství, tak ho používejte pro
0: knowledge gives.
1: Takže co dává vědění?
0: Humility.
1: Pokoru.
0: Humility gives.
1: Pokora dává
0: worthiness.
1: Vědění toho, co má hodnotu.
0: Worthiness gives.
1: A to, když znáte, co má hodnotu,
0: wealth.
1: Tam to přináší bohatství.
0: And wealth gives.
1: A bohatství nám přináší
0: aligned with dharma happiness.
1: S dharmu, a pokud je to podle dharmy, tak štěstí.
0: So Vimala, I will send you this shloka for next printing.
1: Tak pošleme na to, aby jsme vytiskli tuhle šloku.
0: And the second one also remind me the five not rules but ways of rules for students, you know, this Kaka Cheshta Bako Dhyanam. So both related to knowledge in the same page.
2: Hari Om, přála bych všem dětem prvňáčkům.
1: I would wish to all children, all the first graders, school children,
2: aby začínali tak krásně.
1: So that they would start at school in such a beautiful way.
2: Jako naši prvňáčci.
1: As our own first graders here.
2: Vishvagurucí v roce 1992.
1: In the year 1992.
2: Na přednášce v Ostravě řekl.
1: Vishvaguruji told at his lecture in Ostrava.
2: Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život.
1: Give your children the thing which will make them rich for the whole life.
2: Dejte jim lásku, give moudrost,
1: wisdom,
2: a výchovu,
1: and education.
2: Děti nepotřebují drahé hračky.
1: They don't need expensive toys.
2: Ale potřebují vaši lásku.
1: They need your love.
2: A tady ty tři děti, ty prvňáčci.
1: And those three children, those three first graders.
2: Mají to velké štěstí.
1: They are so lucky.
2: Že mají to všechno.
1: That they have it all.
2: A já jsem ještě v tu dobu nebyla žákyně Vishvagurujího.
1: That time I still wasn't a disciple of Vishvaguruji.
2: Ale můj manžel Pavel Klimeš Mohanpuri.
1: But my husband Pavel Klimeš Mohanpuri.
2: Již byl žákem.
1: He already was a disciple.
2: A tato slova ho nesmírně oslovila.
1: And those words really touched him.
2: Od té doby pracuje na cvičení s dětmi.
1: Since then he has been working on developing the practices for children.
2: Vytvořil publikaci Svítání.
1: He has created a book called Sunrise.
2: Je to cvičení s básničkami a s hrami.
1: It is the exercises with the games and with the rhythm with the poems.
2: A Vishvaguruji před mnoha lety řekl, je to dobrá práce, vydejte.
1: And many years ago Vishvaguruji said it's a good work, please publish it.
2: My cvičíme na mnoha školách, na třech úplně pravidelně.
1: We use it, we apply it on many at many schools, at three of them on a regular basis.
2: V Praze na Jižním městě.
1: In Prague in the southern city.
2: I na některých dalších školách.
1: And on some other schools.
2: Podle této publikace a cvičení je čím dál tím více chtěné.
1: And we work according to this book and it's more and more demanded.
2: Cvičíme s prvňáčky, druháčky.
1: We do the yoga with the first graders and the second graders.
2: Třetí třída.
1: And the third graders.
2: A vlastně proškolujeme i pedagogy.
1: And we also lecture the teachers.
2: Ale stále se nepodařilo publikaci vydat.
1: We train the teachers, but we still haven't been successful in publishing it.
2: Jedna speciální pedagožka poradila Pavlovi Mohanpurimu.
1: One of the special teachers advised to Mohanpuri,
2: aby oslovil nakladatelství Pointa.
1: To get in touch with the publishing house called Pointa.
2: S ní už Mohanpuri má uzavřenou smlouvu na redaktorku, grafičku.
1: Now he has already agreed about the editing details and proofreading details.
2: Ale toto nakladatelství vydává publikaci nebo knihy.
1: But this publishing house only publishes the books.
2: Až po měsíční předprodejní kampani.
1: Only after they run the one month long marketing campaign.
2: Český svaz jogy v denním životě nám přislíbil.
1: And the Czech Union of Yoga and Daily Life has promised.

0: na popud Svámího a Vatarpuridžího vlastně ta autobusová zastávka definitivně ztratí tento význam.
1: So thanks to Swami Avatarpuri's instruction, now it won't be a bus stop any longer.
0: A tím, že na tu konstrukci,
1: že to má být překvapení, má to být překvapení, až to uvidí.
0: Okay. Ta konstrukce je tam proto, aby se tam dal krásný banner vlastně a stane se to v podstatě chrámem celé parampary.
1: This iron grid is there prepared that there will be a long poster picture of like a temple homage to our parampara.
0: Takže to uvidíte, pokud se zastavíte ještě na Guru Purnimu.
1: So come back to Guru Purnima to see it ready.
2: And I realize that Europe is expensive.
1: A já jsem si uvědomil, že Evropa je drahá.
2: In for the money of printing that poster, the poster would be made, flown from India, put by Indian people and sent back.
1: Za ty peníze, co stálo jenom vytištění toho plakátu, by se to vytisklo v Indii, přivezlo sem, Indové by to tady instalovali a ještě znovu odvezli zpátky.
2: And in India it would be, I would give the order in the morning till the evening, the poster would be printed and ready.
1: A v Indii bych ráno zadal objednávku a odpoledne by to bylo všechno hotové.
2: For Shivratri, one night before Vikram calls them, print, in morning it's ready, we put it and we have Shivratri done.
1: Na Shivratri ráno Vikram zavolá, objedná, večer to je hotové.
2: Here, slightly.
1: Tady like, je to trošku.
2: Just add zero in front of the days. And
1: jenom k těm dnům přidejte jednu nulu navíc k tomu počtu dní.
0: But if India will copy the system of Europe or Western countries, it will come to India as well.
2: The quality is better, but
1: ta kvalita je lepší, ale.
0: Yeah. Anyway, rád bych poděkoval jmenovitě vlastně člověku, který to stvořil vlastně, nebo dva lidé, kteří stvořili tu ocelovou konstrukci a věnovali tomu veškerý čas, chtěli na Anuštánu, ale skončili jako v té své zámečnické profesi.
1: I would like to mention especially two people. They wanted to go to Anuštána, but then they started working there for Karma Yoga.
0: Byl to Vivek Puri Nechanický.
1: It was Vivek Puri Nechanický.
0: A Achyam Puri Sotolář.
1: And Achyam Puri Sotolář.
0: Pojďme jim dát potles za to, co pro nás a pro paramparu udělali.
1: Big applause for them for working there for our parampara.
0: Speciálně u toho Achyam Puriho, ten je schopen úžasné karma jogy, ale zároveň je to příklad toho, jak lze vyvažovat tu karma jogu tím, že u toho brblá a takže jakoby aby duchovně neulítl moc vysoko, tak to zároveň trošku tu sinusoidu sráží.
1: Especially Achyam Puri, he is a great karma yogi, but he is also so grumpy, so he balances his, he gets so high with the karma yoga, but when he's so grumpy and ill-tempered, it gets him low again, in balance again.
0: Ale je to dobrý, je to naprosto
1: but
0: super.
1: It's great, thank you.
0: Takže ještě jednou moc děkujem za organizátory, že jste tady, že jste vytvořili tuhle nádhernou atmosféru a že jsme si to všichni společně tady užili.
1: So again in the name of organizer, thank you for coming, thank you for creating such a beautiful atmosphere and thank you for enjoying this time together.
0: A ten středobod všeho je Svámí Avatarpuridži, jemuž pojďme dát zase potles za celý týden, který nám věnoval ten neunavné práce.
1: Center point.
0: A zase za vás, za všechny, aspoň malá kytička, jako výraz naší pokory a lásky.
1: And center point of all this is. And the center point of all this is Swami Avatarpuri. So in the form of a flower, we would offer our thanks and our dedication to him. Tam je ten středobod. Tam sedí ten středobod.
0: Dobře a bezpečně dojďte domů.
1: Have a good and safe journey home.
0: A těšíme se brzo na shledanou. Doufujeme, že při Guru Purnimě nebo při nějaké další příležitosti.
1: And we hope to see you again either at Guru Purnima or at any other occasion. You are always welcome.
0: Hari Om.
3: Anyone who's leaving, who didn't come to say pranam and bye-bye yesterday in the evening satsang?
1: Je někdo, kdo odjíždí a ještě se nebyl rozloučit včera při satsangu?
3: Perfect. So have a safe journey.
1: Takže jeďte bezpečně.
3: We'll end a little bit earlier.
1: Skončíme trošku dříve, 10 minut dříve.
3: That you get 10 minutes extra on your road.
1: Abyste měli 10 minut navíc na svou cestu.
3: So good appetite, drive safe.
1: Dobrou chuť, jeďte bezpečně.
3: Those of you who are leaving, drive safe and see you soon, sometime somewhere.
1: A ti, kdo odjíždějí, tak se brzo uvidíme, ať je to, kde je to.
3: And those of you who are staying, see you in the evening.
1: A ti, vy, kdo zůstáváte, tak se uvidíme večer.
3: Many blessings of Gurudev, much love.
1: Mnoho požehnání Gurudeva, mnoho lásky.
3: Svastī prajābhyām paripālayantām nyāyena mārgena mahīn mahīṣāgau brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samastā sukhino bhavantu om shānti shānti shāntihi sadgurude bhagavān ki jay namo parvati pataye har har mahadeva shambhav. Please remain.

0: Uvědomte si odlišný účinek protažení na vaše tělo.
1: And be aware of the different impact of the stretching on your body.

0: ještě se několikrát protáhneme za oběma rukama, oběma nohama.
1: And now we will stretch both arms and both legs.
0: Co nejdál vám to půjde.
1: And try to stretch as much as possible.
0: Ale tak, abyste se neprohýbali v bederní oblasti.
1: But do not arch your lower back upwards.
0: Snažte se udržet bederní oblast u podložky.
1: And try to keep the lower back flat on the floor.

0: S dalším nádechem ještě jednou dejte ruce do vzpažení, spojte dlaně.
1: With the next inhalation, raise the arms above the head and press the palms against each other.
0: A budeme se přetáčet z jednoho boku na druhý.
1: And roll from one side to another.
0: Snažte se, aby pohyb byl pomalý a řízený.
1: And the movement should be controlled and slow.

0: S výdechem na všechny čtyři.
1: Exhaling, lean on your knees and your palms.
0: Koleno přiblížíme k čelu.
1: And pull the knee towards the forehead.
0: A s nádechem dáváme nohu do zanožení, ale tak, aby pánev se nevytočila do strany.
1: And exhaling, extend the leg backwards.
0: Pohled nahoru.
1: And look up, but do not move your pelvis. Do not rotate it.
0: A s výdechem zpátky.
1: And exhaling, bring the knee towards the forehead.
0: Čelo ke kolenu. A nádech prohnutí.
1: Inhaling, arch your back downwards.
0: Výdech vyhrbení.
1: And exhaling, arch your back upwards.
0: Naposledy.
1: And the last time.
0: Výdech.
1: And exhale.
0: S nádechem vrátíme koleno, zvedneme se.
1: And come back into the knee stand.
0: A s výdechem dosedneme na paty.
1: And exhaling, sit back on the heels.
0: Uvědomíme si svoje tělo.
1: Feel your body.
0: A provedeme i na druhou stranu.
1: And we will perform the asana on the other side.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: Výdech na všechny čtyři.
1: Exhaling, lean on your knees and your palms.
0: Koleno k čelu.
1: And bring the knee towards the forehead.
0: A s nádechem jdeme do zanožení.
1: And inhaling, extend the leg back.
0: Pánev zůstává vodorovně.
1: And keep the pelvis parallel to the floor.
0: Nejde o to zanožit nohu co nejvíc, ale jde o to prohnout dobře páteř.
1: It is not important to extend the leg as far as possible, but to keep the pelvis in the same position and to keep it parallel to the floor.

0: A proveďte ještě jedno kolo v rytmu svého dechu.
1: So please do one more round in the rhythm of your breath.

0: Snažte se o prohnutí páteře v oblasti hrudníku.
1: Try to arch your back in the area of the chest.
0: A při vyhrbení se snažte vyhrbit v oblasti bederní páteře.
1: And when you arch your back upwards, try to do it in the area of the lower back.
0: Soustřeďte se na oblast páteře.
1: Concentrate on your spine.

0: Nohu se snažíme ohýbat nebo zanožovat v ose těla.
1: And try to keep your leg in the axis of the body.
0: A jako kdybychom chtěli došlápnout na strop.
1: And as if we were trying to step on the ceiling.

0: Opět si uvědomte celé svoje tělo.
1: Again, feel the whole body.
0: A celé tělo uvolněte.
1: And relax the whole body.
0: Uvědomte si účinky asány.
1: Be aware of the benefits of the asana.

0: Hluboko si nadechněte a vydechněte.
1: Deeply inhale and exhale.
0: Zahýbejte prsty na rukou, na nohou.
1: Move your fingers, move your toes.
0: Protáhněte se.
1: And stretch the whole body.
0: Budeme pokračovat skandar asánou, takže pokrčte nohy.
1: Now the next asana is skandar asana, so bend your legs.
0: Chodidla jsou asi 40 cm od sebe.
1: The feet are about 40 cm from each other.
0: Chytněte paty nebo kotníky.
1: Hold either onto your heels or your ankles.
0: A pokud nemáte problémy s krční páteří,
1: and if you haven't got any problems with your cervical spine,
0: tak s nádechem zvedněte pánev co nejvíc, vám to půjde.
1: Lift your pelvis as high as possible.
0: A zůstaňte v pozici se zádrží dechu.
1: And stay in this position holding your breath.
0: A pokud problémy s krční páteří máte, tak tu pánev nezvedejte příliš vysoko.
1: And if you've got some problems in the cervical spine, lift the pelvis just a little bit from the floor.
0: A s výdechem se pomalu obratel po obratli vracíme zpátky na podložku.
1: And exhaling, slowly bring the pelvis, the upper body on the floor, vertebra by vertebra.
0: Pánev se pokládá jako poslední.
1: And the pelvis comes back on the floor as the last.
0: A provedeme ještě dvakrát.
1: So please repeat two more times.
0: A v okamžiku, kdy se do té pozice dostanete, zkuste uvolnit

0: Až dokončíte, tak zase přejděte do lehu na zádech.
1: And when you have finished, again lie on your back.
0: A mentálně se připravte na Viparita Karani Mudru.
1: And mentally get ready for Viparita Karani Mudra.
0: Pokud máte vysoký krevní tlak nebo sklony k závratím, tak ji necvičte.
1: And if you suffer from high blood pressure or if you tend to get dizzy easily, do not do this asana.
0: A pokud tu asánu neznáte, tak se podívejte.
1: And if you do not know this asana, you can have a look.
0: Začínáme z lehu na zádech.
1: We start from the starting position is lying on the back.
0: Pak přiblížíme kolena k čelu.
1: Then bring the knees towards the forehead.
0: Můžeme si přitáhnout lokty kousek k sobě.
1: We can pull the elbows to each other a little bit.
0: Pak posadíme pánev do dlaní.
1: Then we place the pelvis onto the palms.
0: A nohy zvedneme, natáhneme kolmo ke stropu.
1: And lift the legs so that they are the upright position.
0: Celá váha těla v podstatě spočívá na loktech.
1: And the whole weight of the body rests on the elbows.
0: Hlava a krk nejsou skoro vůbec zatížené.
1: And the head, or there is no weight on the head or on the neck.
0: A v pozici zůstaneme tak dlouho, jak je nám to příjemné.
1: And stay in this position for as long as you find it comfortable.
0: Asi tak 2 až 3 minuty.
1: So for about 2 or 3 minutes.

0: Takže pokud jste ještě nezačali cvičit, tak přejděte do pozice.
1: So if you haven't started yet, you can do the asana now.
0: A vy, co už cvičíte, ještě chvíli zůstaňte.
1: And those of you who are already practicing or in the asana, stay in it for a little longer.
0: Nohy by měly být svislé.
1: The legs should be vertically to the floor.
0: A není to svíčka. Není to stoj na ramenech.
1: And it is not the candle position. So we are not leaning on our shoulders.

0: A pokud už se vracíte, tak se vracejte pomalu a tak, aby se hlava nezvedala z podložky.
1: And when you come back to the starting position, return very slowly and do not lift your head from the floor.
0: A pak chvíli jenom pozorujte účinky cvičení a vnímejte, jak se vrací krevní oběh zpátky.
1: And then for a little while, watch the benefits of the exercise and the blood circulation comes back to normal.
0: A pomalu se všichni vrátíme do Ananda Asány.
1: So all of you please come back to the starting position, to Ananda Asana.

0: A hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Protáhněte se.
1: Stretched body.
0: A přejděte do Vajrasány.
1: And sit in Vajrasana.

0: Než budeme pokračovat další asánou,
1: before we carry on with the next asana,
0: tak já se pokusím předvést ten rozdíl mezi viparita karaní mudrou a svíčkou.
1: I will try to show you the difference between viparita karaní mudra and the candle posture.
0: Protože, jak jsem tak koukal, tak dost z vás cvičili spíš svíčku.
1: Because I could see that many of you have done the candle posture.
0: Takže při svíčce.
1: This is the candle posture.
0: Jde celá váha na ramena.
1: When the whole weight or the whole body is resting on the shoulders.
0: A při viparita karaní mudře.
1: And in viparita karaní mudra.
0: Přenesu váhu na lokty.
1: The weight of the body is resting on the elbows.
0: V určitém smyslu si vlastně sednu na ruce.
1: So I'm sort of sitting on the hands or on the palms.
0: Ve svíčce je páteř, bederní páteř rovná.
1: So in the candle position, the lower back is straight.
0: A ruce v podstatě nepotřebuju.
1: And I do not need my hands, my arms.
0: Ve viparita karaní mudře bederní páteř jakoby trochu prohnu.
1: And in viparita karaní mudra I bend the lower back a little bit.
0: A tady zase nepotřebuju hlavu.
1: And now I do not need my head.
0: Takže to je viparita karaní mudra.
1: So that was the viparita karaní mudra.
0: Obě ty pozice jsou sice obrácené pozice.
1: Both these positions are upside down positions.
0: Takže určité účinky mají podobné. Obě prokrvují hlavu.
1: So the benefits are similar. They improve the blood circulation in the head.
0: Ale při té svíčce je větší tlak na oblast štítné žlázy.
1: And in the candle position there is more pressure on the thyroid.
0: A kdežto při viparita karaní mudře tam ten tlak není.
1: And in viparita karaní mudra there is no pressure in this area.
0: A teď se pustíme do uštra asány.
1: So the next asana, uštra asana.
0: Opět upravíme si sed.
1: Again adjust the sitting position.
0: S nádechem jdeme do vysokého kleku.
1: Inhaling, knee stand.
0: Kolena si můžete dát kousek od sebe.
1: The knees can be a little bit apart.
0: A teď půjdeme do záklonu.
1: Now bend backwards.
0: Chytneme levou rukou levou patu.
1: And hold the left knee with your left hand.
0: Normálně dýcháme.
1: And breathe normally.
0: Pánev tlačíme nad kolena.
1: And push the pelvis above the knees.
0: Pohled směřuje za rukou, která míří nahoru.
1: And look towards the hand which is pointing upwards.
0: S nádechem návrat.
1: Inhaling, come back on the knee stand.
0: A dosedneme na paty.
1: And sit back on the heels.
0: Není dobré cvičit tu pozici po operacích břicha.
1: And it is not suitable to practice this asana after the operation in the abdomen.
0: A nebo při problémech s bederní páteří.
1: Or if you've got any problems in the lower back.
0: Provedeme na druhou stranu.
1: So now we do the asana on the other side.
0: Prsty jsou z vnitřní strany paty, tak aby se nám rozvíral hrudník.
1: The fingers are from the inside of the heel, so that we can open up the chest properly.
0: A snažíme se prohnout celé záda v celé jejich délce.
1: And we try to bend the whole back.
0: A s nádechem zase návrat.
1: And inhalation, come back on an instant.
0: To znamená, že se neprohýbáme jenom v bederní oblasti, ale snažíme se o prohnutí i v hrudní.
1: So we do not bend only the lower back, but also the chest.
0: A čím více se vám provede prohnout hrudní páteř, tím pohodlněji se vám bude asana dělat.
1: And the more we're able to bend in the area of the chest, the easier it will be to perform the asana.
0: Tak, druhá varianta.
1: No, the second variation.
0: S nádechem nahoru.
1: Inhaling, come into the knee stand.
0: A chytneme levou rukou pravou patu.
1: And now with the left hand, hold the right heel.

0: Nezapomínejte na plný jóga výdech.
1: And don't forget to breathe in the full yoga breath.
0: A třetí varianta, chytneme se oběma rukama za obě paty a pokud nemáte problémy v krční oblasti, tak můžete vyvěsit hlavu dozadu.
1: And the third variation, when we will be holding both heels with both hands, and if you haven't got any problems in the cervical spine, you can move your head backwards.

0: při návratu nejprve zvedněte hlavu, pak teprve tělo.
1: And when you are coming back, first lift your head and then the rest of the upper body.
0: Na chvilinku se uvolněte ve Vajrasáně.
1: And relax for a little while in Vajrasana.

0: Budeme pokračovat Garuda a Asanou, takže přejdeme do stoje.
1: So we will carry on with Garuda Asana. So please stand up.
0: Uvědomíme si svoji pozici.
1: Be aware of your position.
0: A teď bažíme.
1: Now first raise your arms sideways at the shoulder height.
0: Překřížíme ruce.
1: Cross your arms.
0: A spojíme dlaně.
1: And press the palms against each other.
0: Tak, teď si uvědomte, kterou ruku máte ve spod.
1: And now be aware of which hand is under which.
0: Najděte si před sebou pevný bod.
1: And find a fixed point in front of you.
0: Na ten bod zaměřte pohled.
1: And direct your gaze at this point.
0: A teď na stejnou nohu, jako máte ruku ve spod, tak přeneste váhu.
1: And the same leg on the hand or the arm which is at the bottom, shift the weight of the body to the same leg.
0: A obtočíme nohu tak, aby se nám nárt dostal za lítko.
1: And wrap the other leg around the leg at the bottom so that the front of the foot is around the calf.
0: S rovnými zády potom jdeme pomalu do předklonu, až se loket dotkne kolene.
1: And with a straight back, bend forward until your elbow touches the knee.
0: Chvíli v pozici zůstaneme.
1: And remain in this position.
0: Pak pomalu s nádechem návrat.
1: And then slowly inhaling, come back.
0: Je dobré to cvičit na pevné podložce.
1: It is a good idea to perform the asana on a firm floor, a firm mat.
0: Je lepší nestát na karimatce nebo na dece, ale rovnou na tom koberci.
1: So maybe it is a better idea not to stand on the mat or on a blanket, but maybe on a carpet.
0: A pak, abyste mohli dobře obtočit tu nohu, tak je nutné tu stojnou nohu trochu pokrčit.
1: And in order to wrap the leg well or easily, it is a good idea to bend the supporting leg.
0: Protože pokud ji necháte natnutou, tak to nejde. Musíte ji pokrčit.
1: Because if you keep it stretched or straight, it is very difficult to wrap the other leg around.
0: Takže znovu upažíme.
1: So again, the arms go sideways. To the shoulder height.
0: Překřížíme ruce obráceně.
1: And cross the arms the other way around.
0: Zase na tu stranu, která je ve spod, přeneseme váhu.
1: And again, shift the weight of the body on the leg on the same side as the arm which is at the bottom.

0: A proveďte ještě jednou na každou stranu a snažte se provádět to cvičení vědomě a s koncentrací.
1: So please do one more round on both sides and fully concentrate on the performance of this asana and do it consciously.
0: U všech rovnovážných pozic platí, že nejprve je třeba sklidnit mysl, pak teprve jdou dobře provádět rovnovážné pozice.
1: In every balancing position, it is very important to calm down the mind at first, and then it is much easier to do the asana.

0: při tom předklonu se snažte držet páteř protaženou, vzpřímenou.
1: When you bend forward, it is important that you keep your back straight.

0: A u těch nohou, když se vám podaří tu nohu obtočit tak, že si ji nártem zaháknete za lítko, tak ta pozice je stabilnější.
1: And if you're able to hook around the calf with your front of the foot, the position becomes more steady and you're not wobbly in it.
0: Že pokud necháte tu nohu jenom takhle, tak ta pozice sama o sobě nedrží. Pokud to lítko zaháknete, teda pokud tu nohu tam dostanete, tak pak ty nohy drží sami.
1: So if you are able to do it this way, in this position, the position is much more steady.
0: Takže ještě poslední opakování.
1: So one more round.
0: A zkuste se stáhnout dovnitř.
1: And try to withdraw inwards.

0: pomalu přejdeme do Vajrasány.
1: Now slowly sit in Vajrasana with Virasana.
0: Pozice hrdiny.
1: Is the hero pose position.
0: Takže pravou nohu opřeme o prsty.
1: So tuck the toes of the right foot under.
0: Levé chodidlo postavíme vedle kolene.
1: And place the left foot flat on the floor next to the knee.
0: Posadíme se na pravou patu tak, aby pata byla mezi hýždími.
1: And sit on the right heel so that the heel is between the buttocks.
0: Opřeme si bradu dlaní.
1: And rest the chin on the palm.
0: Pohled zafixujeme opět na pevný bod před sebou.
1: And a look at some steady point at the front.
0: Nebo si můžete zavřít oči a najít si vnitřní pevný bod.
1: Or you can close your eyes and find an inner steady point.
0: Uvolněte se v pozici, usmějte se a s normálním dechem chvíli vydržte.
1: And relax in the position. You can smile and remain in the position with the normal breath.
0: Není dobré tu pozici cvičit po zranění, po čerstvém zranění chodidla.
1: And it is not a good idea to do this asana if you got an injury in the foot.
0: Tak pomalu se vrátíme.
1: Slowly come back to the starting position.
0: A provedeme na druhou stranu.
1: And do the asana on the other side.

0: Tahle asána je dobrá na procvičení tapas, schopnosti vydržet.
1: This asana is very good for practicing tapas, ability to endure.
0: Ale samozřejmě, pokud byste cítili bolest, tak necvičte, nebo cvičte menší výdrž, ale pokud je to jenom nepohodlí, tak vydržte.
1: Of course, if you feel too much pain, don't perform the asana or don't stay in the position for so long. But if it is just discomfort, try to endure.
0: A zase se vrátíme.
1: And again, come back to the starting position.

0: Přejdeme opět do stoje.
1: Now stand up.
0: Stoj rozkročný.
1: The feet are apart.
0: Budeme cvičit trikon asány.
1: So we will have the variations of trikonasana.
0: Zase plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: První varianta.
1: The first variation.
0: S výdechem suneme pravou ruku dolů směrem ke kotníku a levou ruku nahoru směrem do podpaží.
1: So exhaling, slide the right arm or hand along the right leg towards the ankle.
0: Pohled nahoru k lokti.
1: And the left hand towards the armpit and look upwards.
0: A s nádechem návrat do střední polohy.
1: And inhaling, come back to the middle.

0: A s výdechem na druhou stranu.
1: And exhaling on the other side.
0: A nádech.
1: And come back to the middle.
0: A ještě dvakrát na každou stranu.
1: And repeat two more times on both sides.
0: Ale snažte se, aby to byl čistý úklon, abyste nešli do předklonu nebo do záklonu.
1: So the bend to the side should be in alignment, so do not turn either forward nor backwards.
0: A také do té pozice běžte s uvolněním.
1: And try to get into the position in a relaxed way.
0: Nesnažte se silou dosáhnout toho, že tam tělo natlačíte.
1: Try not to force your body into this position.
0: Ale uvolněte se v té pozici a to uvolnění vám pomůže prohloubit ten úklon.
1: But try to relax in the position and this relaxation will help you to get deeper into the

0: A zkuste se tou spodní rukou neopírat o tu nohu, protože v okamžiku, kdy se tam opřete, tak ta pozice už nemůže jít dál. Ta ruka klouže po noze.
1: And try not to lean too much on the hand which is on the leg, because you will not be able to reach further. So the hand is just sliding along the leg.
0: A nebo ji můžete nechat úplně jenom volně viset.
1: Or you can just let it hang down relaxed.

0: třetí varianta.
1: And the third variation.
0: Zase s nádechem uvažíme.
1: Inhaling, raise your arms sideways to the shoulder height.
0: S výdechem jdeme doprava a ruka jde přes hlavu.
1: Exhaling, bend to the right side.
0: Co nejvíc do dálky.
1: And try to extend the left arm as far as possible.
0: Zkuste tu nataženou ruku dát až k uchu a vytáhnout se za konečky prstů.
1: And try to bring the left arm as close to the ear as possible.
0: V téhle variantě pohled směřuje dopředu.
1: And in this variation, look forward.

0: Stále dýcham plným jogovým dechem.
1: And keep on breathing in the full yoga breath.
0: A zase, až dokončíte třikrát na každou stranu, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: So again, if you have finished the third round, remain in the standing position.

0: čtvrtá varianta.
1: Now the fourth variation.
0: S nádechem upažíme.
1: Inhaling, raise your arms to the sides.
0: S výdechem jdeme levou rukou k pravému chodidlu.
1: And bring the left hand towards the right foot.
0: Pravá ruka je nahoru a pohled směřuje za pravou rukou.
1: And the right arm is pointing upwards. And look towards
0: do střední polohy.
1: Inhaling to the middle.
0: Výdech.
1: And exhaling to the starting position.
0: Nádech.
1: Inhale.
0: Výdech na druhou stranu.
1: Exhale, twist to the other side.
0: Nádech.
1: Inhaling, come back up.
0: A výdech.
1: And exhale to the starting position.
0: Tak teď, když se na mě na chvíli podíváte, tak můžete si tou rukou trochu pomoci?
1: So please have a look at me. You can use your hand.
0: Takhle jste, jenom když se předkloníte.
1: This is.
0: A takhle se můžete dotočit tím, že přitáhnete jakoby rameno k tomu chodidlu.
1: This way you can help yourself is that you lean on your foot and you stretch. Using the arm.
0: V podstatě se snažíte tak, aby ty ruce byly v té jedné přímce, jako je máte tady, tak aby stejně byly i v tom protočení.
1: So you are trying to keep your shoulders and your arms in the same position, in one line, like when you start.
0: Ještě dvakrát.
1: So repeat two more times.

0: Also vielleicht du konntest du aus deinem Tavestoi.
1: And when you have finished, stay in the standing position.
0: Poslední varianta Trikonasány.
1: And the last variation of Trikonasana.
0: Chytneme pravou rukou zápěstí levé.
1: Hold with your right hand the left wrist.
0: A teď s výdechem vytočíme jednu nohu.
1: And turn one foot to the side.
0: Vytočíme tím pádem i tělo.
1: And also the body.
0: A s výdechem přiblížíme čelo nebo nos ke kolenu.
1: And exhaling, bring either the nose or the forehead towards the knee.
0: Nádech do střední polohy.
1: Inhaling to the middle.
0: S výdechem vrátíme nohu.
1: And exhaling, straighten the foot.
0: A vytočíme druhou.
1: And turn the other foot.
0: A zase s výdechem.
1: And exhaling, come to the position.
0: Druhá noha zůstává napnutá.
1: The other leg is straight.
0: A zkuste jít do toho předklonu s rovnými zády.
1: And try to go into the forward bend with straight back.
0: A teprve v té poslední fázi přibližte hlavu ke koleni.
1: And when you are almost in the position, bring the nose or the forehead towards the knee.

0: Až dokončíte, tak se zase na chvíli zastavte ve střední poloze.
1: When you have finished, stop in the position in the middle.
0: Přejděte do stoje s nožma.
1: The feet are next to each other.
0: Zavřete si oči a na chvíli se uvolněte.
1: Close your eyes and relax your body for a little while.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A svou pozornost zase stáhněte dovnitř ke svému dechu.
1: And withdraw your attention inly or inwards. And concentrate on your breath.
0: Čeká nás další rovnovážná poloha.
1: The next balancing position is waiting for us.
0: Ekapada Uttana Asana. Pokud byste měli zranění kolene nebo problémy s kolenem, tak to zase necvičte.
1: If you've got any injuries or any problems with your knee, don't do this asana.
0: Dáme nárt nohy do třísla.
1: Place the top of the foot from inside of your thigh.
0: Koleno tlačíme dozadu.
1: And push the knee backwards.
0: Jdeme do vzpažení, spojíme dlaně.
1: Raise your arms above your head and press the palms against each other.
0: Dáme ruce před hrudník, mírně se předkloníme.
1: And bend a little bit forward and bring the hands in front of your chest.
0: A pak budeme postupně na čtyřikrát, na čtyři doby do rovného předklonu.
1: And in four stages we will go into the forward bend. With the exhalation.
0: Chvilinku zůstaneme.
1: We remain in each stage for a short while.
0: Pak pomalu s návratem a s nádechem zpátky.
1: And then inhaling, come back slowly into the starting position.

0: Zase záda při tom předklonu držíme protažená.
1: And try to keep your back straight in the forward bend.

0: A opět, až dokončíte, zůstaňte na chvíli ve stoji.
1: And when you have finished again, stay in the standing position.
0: Plný jogový dech.
1: Full yoga breath.
0: A vnímejte svoje tělo.
1: And feel your body.

0: A poslední rovnovážná pozice.
1: And the last balancing position.
0: Hansa a Sána labuť.
1: The swan posture.
0: Takže opět přeneseme váhu na jednu nohu.
1: So shift the weight of the body on one leg.
0: Chytneme si nárt.
1: And hold the top of the foot.
0: S nádechem spažíme.
1: Inhaling, raise the other arm.
0: Jdeme do mírného předklonu a protáhneme nohu co nejdál od těla, proti ruce.
1: And bend a little bit forward and try to extend the leg against the hand.

0: Hluboký nádech a s výdechem uvolněte celé tělo.
1: Full inhalation and with the exhalation relax the whole body completely.

0: A hluboký nádech a výdech.
1: Deep inhalation and exhalation.
0: Ještě jeden hluboký nádech a dlouhý pomalý výdech.
1: One more deep inhalation and long and deep exhalation.
0: Zahýbejte prsty na rukou, na nohou.
1: Move your fingers, move your toes.
0: Protáhněte se, jako když ráno vstáváte.
1: And stretch your body like in the morning when you wake up.
0: A pomalu se posaďte a připravte se na pranayamu.
1: And slowly sit up and get ready for pranayama.

0: Zavrete si oči.
1: Close your eyes.
0: Pohled a pozornost zaměřte na dech.
1: And concentrate on your breathing.
0: Zaspíváme jednou om.
1: And we'll chant om once.
0: Hluboký nádech.
1: Deep.

0: Uvoľnite svoje telo.
1: Relax your body.
0: Tak, aby páteř zůstala vzpřímená.
1: But keep your spine at the upright position.
0: Zaměřte svoji pozornost na dech.
1: And guide your attention towards your breathing.
0: Buďte si vědomi každého nádechu a každého výdechu.
1: And be aware of every inhalation and of every exhalation.

0: Budeme cvičit nádýš odhanu třetího stupně.
1: We will do nadishodhana, the third level.
0: Anuloma viloma. Střídavý dech.
1: Alternate breathing.
0: Takže dáme pravou ruku do pranayama mudry.
1: So place the right hand in pranayama mudra.
0: Ukazováček a prostředníček na střed mezi obočím.
1: So the index finger and the middle finger are in the middle between the eyebrows.
0: A začneme nádech levou.
1: Inhale through the left nostril.
0: Výdech pravou nosní dírkou.
1: Exhale through the right nostril.
0: Nádech pravou nosní dírkou.
1: Inhale through the right nostril.
0: A výdech levou.
1: And exhale through the left nostril.
0: A pokračujeme dál nádech levou. Výdech pravou.
1: And again carry on. Inhale through the left nostril and exhale through the right nostril.

0: A po výdechu levou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a dýcháme chvíli oběma nosníma dírkama.
1: And after the exhalation through the left nostril, bring the hand back on the knee and keep on breathing through both nostrils.
0: Klidný, plný jogový dech.
1: Calm, full yogic breath.

0: A po výdechu pravou nosní dírkou vrátíme ruku zpátky na koleno a zase chvíli dýcháme oběma.
1: And after the exhalation through the right nostril, place the hand back on the knee and breathe through the both nostrils.

0: Na závěr zaspíváme třikrát Om mantru Naham Karta.
1: Finally, we will chant Om three times in mantra Naham Karta.
0: Hluboký nádech.
1: Deep inhalation.

0: Ruth raises Ilonie.
1: Wrap your palms.
0: Položte dlaně na obličej.
1: Place the palms on the face.
0: Prohřejte svaly obličeje.
1: Warm the face muscles.
0: Pak dlaně oddalte a předkloňte se.
1: Bend forward.
0: Hari Om.

0: akcí, které bude výhodné pro ty, co jdou na Anuštánu, že v té hale Sangam nebude takové vedro.
1: The weather forecast promises very changing weather and it will be welcomed especially by those who are taking Anuštána because there is supposed not to be such a hot weather in the whole.
0: Letos máme 5 různých skupin, do kterých jste se zařadili.
1: There are 5 groups this year.
0: Asány a pranayama se většinou konají tady v hale Jadan anebo při dobrém počasí venku na louce.
1: Asani and pranayam takes place here in this hall or if the weather allows it's outside on the meadow.
0: A cvičení povede Lila Devi a začínáte tady na tomto místě v 6 hodin ráno arati.
1: This program starts tomorrow at 6 o'clock here with arati and it's led by Lila Devi is the leader of the group.
0: Anuštána je další skupina, kterou vede Niranjan a z Maďarska a ta začíná v 5:45 v hale Sangam.
1: Anuštána starts at 5:45 at the Sangam hall and is led by Niranjan from Hungary.
0: A prosíme, abyste si vzali hlavně na ten začátek sebou kartičky, které se kontrolují, aby tam jste byli ti praví na tom pravém místě.
1: And please carry your cards with you so that we can check so that everybody is on the right place.
0: Další skupinou je nezištná práce pro ashram pro blaho celku karma yoga, která začíná různě podle těch speciálních úseků, do kterých jste se zařadili, a nicméně ranní árati je tady společné v 6 hodin ráno.
1: For selfless karma yoga group, the arati is here in common for everybody at 6 o'clock and then you start as per the place you are working.
0: Potom máme skupinu našich teenagerů, které vede Sádví Savitri a ty se scházejí v Ganze v 9 hodin.
1: Ganga at 9 o'clock, it's a place where all teenagers meet for the teenage program led by Ganga.
0: A dětský program
1: Sádví Savitri.
0: A dětský program vede Shraddha Devi a ty se scházejí v 9:30 v hale Katu, což je tímto směrem.
1: And 9:30 at the Katu Hall is a meeting for children's program.
0: Společné body všech těchto programů je dopolední přednáška, teda kromě karma jógy v 10:30, zase buď to tady nebo na louce, pokud bude hezky.
1: 10:30 the morning lecture starts either here or on the meadow.
0: Oběd začíná v 12:30.
1: Lunch is at 12:30. Sorry.
0: Odpolední program začíná různě, čili informujte se spíš u těch vašich vedoucí těch jednotlivých skupin.
1: The afternoon program starts in different times, so ask your leaders.
0: Večeře v 17:30 a večerní satsang se svámím Avatar Purujim vždy v 7 hodin. Buď to tady, nebo na různých místech venku v areálu Stříleckého ašramu.
1: Dinner is at 5:30 and at 7 this evening satsang with Swami Avatar Puri starts either here or somewhere on the ground of ashram.
0: Takže.
1: Pardon?
0: Yeah.
1: Oh yeah. A někdy je ten program i třeba na fotbalovém hřišti, prostě nechte se překvapit. Pokud někdo z vás neví, tak minulý týden jsme hráli fotbal.
0: Takže i takovéhle vrcholné duchovní aktivity můžete čekat. Takže v každém případě nalaďte se pozitivně, dobře a čerpejte.

0: Vítejte tady z té studny duchovní moudrosti a zdokonalujte se v jogových cvičeních. Hari Om a za všechny organizátory vám přejeme krásný pobyt.
1: So tune yourself on the right tune and get as much as you can from the well of wisdom. I welcome you here and enjoy the program.
0: Ještě jsem zapomněl na obvyklý dar našemu avatar Purijimu za jeho přítomnost od vás, od všech.
1: Usual present for our avatar Puri, for his presence.
2: Sataguru Aisa Rama. Welcome everyone, Hari Om.
1: Všichni vítejte, Hari Om.
2: Good evening, welcome to your home.
1: Dobrý večer, vítejte i vy doma.
2: It's the third week.
1: Už máme třetí týden.
2: For some of you the first week.
1: Pro některé z vás je to první týden.
2: For some of you weekend.
1: Pro někoho je to víkend.
2: For some of us eternity of life like Parvatiji.
1: Pro někoho celá věčnost jako třeba pro Parvatiji.
2: And but one thing which is in common is that we are all in our home.
1: Ale co máme všichni společného je, že jsme doma.
2: So welcome home.
1: Takže vítejte doma.
2: Hope you enjoy your weekend, your week.
1: Doufám, že si vychutnáte celý víkend nebo ten týden.
2: Hope you can open your hearts a bit more till you leave.
1: A věřím, že se vám podaří otevřít svá srdce.
2: And let you just receive whatever comes.
1: A podaří se vám přijmout cokoliv, co přijde.
2: Don't force anything this week. Don't force anything.
1: Nic nenechejte přijít nějakým násilím.
2: Because some of us come with certain expectations.
1: Někteří přicházejí s nějakými očekáváními.
2: The summer seminar 2020 was like this with Gurudev, or the summer seminar 2025 with Avatar Puri was like this. Every time you will get a new version of me, so enjoy.
1: V roce 2020 byl Gurudev nějaký, v následujícím roce byl nějaký jiný. Každý rok dostáváte trošku jinou verzi mě.
2: And we don't just sit here in the satsang halls and have satsangs.
1: My nesedíme jenom tak, že bychom měli satsangy.
2: One day we had a football match as a satsang.
1: Jednou jsme místo satsangu nebo jako satsang měli fotbalový zápas.
2: Another day we were lifting bricks for satsang.
1: Jindy jsme zase stěhovali cihly.
2: Another day we were chopping grass for satsang.
1: A jindy jsme zase kosili trávu.
2: So don't worry, Strilky will not be boring for you.
1: Takže buďte si jistí tím, že Strilky nebudou nudné.
2: But is it you who is experiencing Strilky?
1: Ale jste to vy, kdo to prožíváte, zažíváte?
2: Or you are just the one who is experiencing, who is the observer, but the body is the one which is experiencing it.
1: A nebo jste vy ten pozorovatel a ten, kdo to prožívá, je tělo.
2: Think about this question for a while till we sing one, two bhajans.
1: A zkuste přemýšlet o této otázce zatímco si zaspíváme bhajan.
2: Bhakti.
3: Sneepanim Bhagavan ki jai. Sisi Vishwanatha Parama Swami Vaishnava Guru Deva ki jai.

0: Se ti ptajem Bhagavan, ki čaj. Se si viša gondar šaparama s vami, moja švrnj Gurudeva, ki čaj.
1: Hello, yeah. As you already know, there's a question / suggestion box on the stairs of the altar.
2: Jak možná víte, tak je tady na schodech k oltáři je krabička na dotazy nebo podněty nám.

0: The problem with me is, in India we have a saying.
1: A problém se mnou je, že v Indii máme.
0: To you, so nothing is mine.
1: Máme takové řečení, že to, co dáváte mně, tak dám já vám.
0: So if you don't want me to feed your kids with trash, then bring something which is not trash.
1: Takže pokud chcete, abych vašim dětem nedával kokina, no tak mě noste něco jiného.
0: Because I'm not the one who are buying the chocolates.
1: Že já nejsem úplný fanda čokolády.
0: I did an initiative. We started with vegan lollipops.
1: Já jsem to nezačal. My jsme začali tady s veganskými lízátky.
0: But if you want more vegan lollipops, please bring more lollipops and they will be more distributed.
1: A pokud ale chcete víc takových veganských lízátek, tak je teda přineste.
0: Until we don't get enough vegan lollipops or any other substitute suggestions which you like, we are sticking with trash.
1: Takže a pokud teda nedonese tato lízátka nebo jinou zdravou alternativu, tak teda zůstaneme tady u těch kokinek.
0: About, you see, we go very drastically, we change topics very quickly.
1: Vidíte, takhle měníme témata velice rychle.
0: About kriya anushtan, personal kriya.
1: Je tu dotaz ohledně kriye, osobní kriye.
0: Many questions have risen that if I am allowed to give kriya.
1: Množí se dotazy, jestli já můžu dávat kriju.
0: You want to hear something funny?
1: Chcete slyšet něco legračního?
0: I asked Swamiji few years back.
1: Před několika lety jsem se zeptal Swamijiho.
0: Can I get kriya?
1: Mohl bych mít kriju?
0: The answer was no.
1: A odpověď zněla ne.
0: Then after few months, 6 months, 1 year, I asked again. Swamiji, can I get kriya?
1: A po pár měsících, po půl roce, po roce jsem zase to zkoušel. Swamiji, můžu dostat kriju?
0: Guess what was the answer?
1: A zkuste hádat, co bylo, jaká byla odpověď. Zase
0: Swamiji's
1: ne.
0: Swamiji's favorite answer, no.
1: Swamiji's nejoblíbenější odpověď, ne.
0: Then last, I mean 2 years back when Gurudev was here with us in seminar, I think that was 2024, I asked again, can I get kriya?
1: A pak zase v roce 2004 jsem se zase zeptal znovu, můžu
0: and
1: dostat kriju?
0: You won't believe what the answer was.
1: A neuvěříte, co, jakou jsem dostal odpověď.
0: You don't need it, no.
1: Nepotřebuješ to, ne.
0: So since that day I stopped questioning and asking.
1: A od té doby už jsem se přestal ptát.
0: Then I said, okay, I don't have personal kriya, but at least I will go to kriya anushtan to see how Niranjanji is leading and maybe I can learn something out of there.
1: A tak jsem si říkal, dobře, kriju nemám, ale půjdu se podívat na tu anuštánu a podívám se, jak to Niranjanji vede a třeba něco si z toho vezmu.
0: 1.5 hours there when he was talking.
1: A po hodině a půl po té, co on mluvil.
0: And when he started the practicing part?
1: A když se začalo cvičit?
0: Someone came in the hall.
1: Někdo přišel z haly.
0: Tapped on my shoulder.
1: Do té haly a zaklepal mi na rameno.
0: Swamiji is asking where you are. Come.
1: Swamiji se ptá, kde jsi, tak pojď.
0: So, I was like, okay. So I went there, I said, yes, Swamiji.
1: Tak jsem šel za Swamiji a říkal jsem ano.
0: Where were you?
1: Kde jsi byl?
0: Kriya anushtan.
1: Na kriya anushtáně.
0: Sit here.
1: Sedni si tady.
0: Okay.
1: Tak dobře.
0: Then he said, not for you again.
1: A že
0: not for you.
1: A není to pro tebe.
0: Then he later gave the blessings that I can give mantra.
1: A potom jsem dostal požehnání na to, abych dával mantry.
0: I practice my mantra.
1: Já cvičím svoji mantru.
0: I believe in my mantra.
1: Věřím ve svou mantru.
0: I can give mantra.
1: A mohu ji jako dávat.
0: Udělovat. I don't have kriya yet.
1: Ale ještě nemám kriju.
0: Neither do I know how it works.
1: Ani prostě nevím, jak se to.
0: But I understand that the parampara's tradition and teaching should continue.
1: Ale chápu to, že učení parampara musí pokračovat.
0: So I won't ask if I can get it.
1: Takže já se nebudu ptát, jestli můžu dostat.
0: But when I go for Guru Purnima back to Gurudev, then I will try to get blessings if I can at least give, and then those trained ones by Gurudev will explain and do the further part.
1: Až se vrátím na Guru Purnimu do Indie, tak poprosím aspoň o svolení jako rozdávat nebo udělovat kriju.
0: So the questions about kriya, please wait for after Guru Purnima.
1: Takže s těmi dotazy ohledně kriye, prosím počkejte, až

0: po Guru Purnime.
1: Because in the same way as mantra works,
0: že stejně jak funguje mantra,
1: the protective layer and the blessings of the parampara and of Gurudev has to be there for you to practice it.
0: Protože proto, abyste mohli cvičit, musíte mít takovou jako ochranou vrstvu a požehnání Gurudeva.
1: Because you remember how it was. You forgot to do your kriya one day, you had to call Swamiji.
0: A že víte, jak to je. Pokud jeden den nezacvičíte kriju, už to musíte dát vědět Swamijimu.
1: So, I think most of us were too scared to do that, so you did your kriya on time.
0: Já věřím, že většina z nás se toho obává, takže děláme v kriju včas.
1: And even due to some health issues or some reasons, you gave up or you stopped for a while, then to restart, you again needed his blessings and permission to start.
0: A i když pokud máte nějaký vážný důvod pro to na chviličku s tou kryjou přestat, zase pokud znovu chcete začít, je tam potřeba ta spravit o tom s vámi, že jo.
1: Lectures sometimes flow through.
0: Někdy...
1: Lectures sometimes are flowing through.
0: Přednášky k vám někdy se jako dostanou, plynou.
1: Mantra diksha flows through.
0: Mantra diksha také.
1: But for kriya diksha first, I need to get that blessing to go flowing through.
0: Ale pro tu kriya dikshu to udělení povolení pro jako dávání kriye ještě potřebuju.
1: Result of patience, the fruit is always going to be sweet.
0: Bez trpělivosti není ovoce.
1: So let's relax and wait for it.
0: Takže počkejte, uvolněte se a počkejte.
1: This past 2 weeks we have been diving through the knowledge of parampara.
0: V minulých 2 týdnech jsme se nořili do vědění parampara.
1: We were talking about vidya, knowledge.
0: O vidě.
1: We were talking about many other subjects. We were talking about many other subjects.
0: Děkuju. Mluvili jsme o spoustě jiných témat.
1: But this week we have something new.
0: Tento týden máme něco nového.
1: Mahaprabhuji is sitting here.
0: Mahaprabhuji tady sedí.
1: Very good.
0: Což je dobře.
1: But today we are not talking about celebrating Mahaprabhuji's night. That we want Mahaprabhuji to stay a little bit longer here, so Mahaprabhuji will still sit here.
0: Ale chceme, aby tu Mahaprabhuji zůstal sedět déle, takže ho nebudem dnes oslavovat.
1: And we are going to talk about the favorite topic.
0: A budem mluvit o oblíbeném tématu.
1: I, me.
0: Já
1: jsem dobro. So, it's always about me.
0: Že všechno je to o mně, o já.
1: It's me, myself and I.
0: Já, o mně, já.
1: But this time we are not only talking about the ego which is awakening within us.
0: Ale teď se nebudeme zabývat egem, které se v nás probouzí.
1: But also a glimpse of spiritual ego.
0: Ale o tom zášlehu nebo záblesku duchovnosti.
1: Because that also sometimes awakens within us.
0: Protože to se v nás také někdy probouzí.
1: Many times we have many imaginations.
0: Častokrát máme spoustu představ.
1: But before that we will start with Avaguna Chetana Doro.
0: Ale než se do toho ponoříme, tak si dáme bhajan.
2: Sidipnare Bhagwan ki jai. Sivishagunda Shaparama Swami Vaishvanji Gurudeva ki jai.

0: Kiche.
1: Si vi shakun da shapara manswami maisho njiguru di vaki. Kiche.
2: When we plant a seed,
3: zasadili jsme semínko.
2: What happens?
3: A co se stane?
2: Oh yeah, sorry. New week, new people. Our satsangs are more interactive.
3: Jste tu noví, takže musím vás upozornit, ty satsangy jsou víc interaktivní.
2: You can talk.
3: Můžete mluvit.
2: But in the day when you talk and gossip, don't do that. But here, discussions, no problem.
3: Přes den, když byste chtěli trošku klevetit, tak to úplně ne, ale tady můžete mluvit.
2: So. We wait.
3: Takže co se děje, když zasadíme semínko? Čekáme.
2: And we water.
3: A dáváme vodu.
2: So when we plant a seed, we don't just plant it to be hidden in the soil, do we?
3: Když zasadíme semínko,

0: Minko, tak ho tam nedáváme proto, abychom ho schovali v půdě, že ne?
1: So in the Strilky seminar.
0: A takže ten seminář ve Střílkách.
1: In satsangs where we go.
0: A satsangy.
1: When we have our own satsangs at our homes.
0: A když máme satsangy doma.
1: Then that is watering that seed which we planted.
0: To všechno, to je to zalévání toho semínka.
1: And then it's a time for that seed to crack open and something to grow
0: pak,
1: out of
0: pak
1: it.
0: Pak přijde čas, aby to semínko se otevřelo a ta rostlinka vyrostla.
1: So in this week, in this summer seminar.
0: A tak tento týden a přes celý ten seminář letní.
1: We let the seed crack and we let it transform into something bigger.
0: Necháme to semínko vyklíčit a vyrůst a přeměnit se.
1: But the seed needs care.
0: Ale to semínko potřebuje péči.
1: That seed needs watering.
0: Potřebuje zalévat.
1: We can't just leave the seed in and expect the rain to grow it.
0: Nemůžeme to semínko tam jenom tak nechat na pospas dešti.
1: Initial stages, the baby also doesn't know how to drink out of a bottle.
0: Je fáze u dětí taky nemůžete ho odpřečekat, že se napije samo z láhve.
1: So in the beginning, it needs the mother's milk.
0: Úplně na začátku potřebuje matčino mléko.
1: But this seed,
0: ale toto semínko,
1: which we are going to transform,
0: které teď budeme přeměňovat,
1: needs constant watering.
0: Potřebuje neustálé pečlivé zalévání.
1: But it's like the bamboo.
0: Je to jako bambus.
1: Bamboo, you put so much effort, you put so much water and no growth.
0: O bambu se staráte, fakt ho zaléváte, ale neroste.
1: For a long time, no growth.
0: Dlouho se nic neděje.
1: And then suddenly when we give up and we say, I don't think this is going to grow.
0: A až už to vzdáme a řekneme si, tyjo, toto nikdy nevyroste.
1: Then it booms up.
0: Pak nás to překvapí a vyraší.
1: Why? Because all the time when we were watering it, it was making its roots stronger and stronger.
0: A to proto, že po celou tu dobu, co jsme ho zalévali, tak si vybudovalo kořínky a ty sílili a sílili.
1: As strong our spiritual roots will be, that stronger it will be, that easier it will be for us to stand in our life.
0: A podobné je to s námi. Čím budou ty naše duchovní kořeny silnější, tím líp si v životě povedeme.
1: We expecting life to get easier for us, unfortunately not happening.
0: Pokud čekáme, že ten život bude jednoduchý, tak to se bohužel nestane.
1: We all wish when we go to sleep, I wish I wake up tomorrow zero problems, zero troubles, enjoy.
0: Když jdeme večer spát, tak si říkáme, jejda, kéž bych zítra to měl jednoduché, všechno žádné problémy.
1: But unfortunately, this cruel world does not exist without suffering.
0: Ale bohužel tento svět nemůže bez utrpení existovat.
1: We all have different definitions of suffering.
0: A každý tomu významu toho slova trpět rozumíme jinak.
1: We all feel suffering in different ways.
0: A každý ho prožíváme jinak.
1: Some go through physical suffering.
0: Pro někoho to znamená fyzické utrpení, fyzickou
1: Some
0: bolest.
1: Some go through mental suffering.
0: Pro někoho je to mentální bolest.
1: But doesn't matter what suffering we go through it.
0: Ale ať už je to jakékoliv utrpení, prostě jim musíme projít.
1: And in this beautiful creation of Lord's, there is no one who is exempted from this suffering.
0: A na tomto krásném světě není nikdo vyňat z toho, aby prošel utrpením.
1: We all have our own ways how we like to suffer.
0: A každý máme svůj způsob, jak tím projít, jak trpět.
1: And then to divert our mind from suffering.
0: A abychom odklonili naši mysl od toho utrpení,
1: we try to keep ourselves busy.
0: Tak se snažíme něčím zaměstnat.
1: Because when there is certain joy,
0: když máme z něčeho radost,
1: when there is certain sadness,
0: nebo smutek,
1: when there are certain emotions,
0: nebo nějaké jiné emoce,
1: then our mind diverts away from that suffering, but it is just momentary.
0: Tak naše mysl se snaží od toho utrpení odpoutat, ale všechno je to jen dočasné.
1: We will manage to divert our mind from suffering for a certain period of time because we are joyful.
0: třeba se odpoutáme od toho utrpení na nějakou dobu a máme radost.
1: Or we remove the suffering by enduring other things, getting busy in other things.
0: A nebo prostě se něčím zaměstnáme, děláme něco jiného.
1: But it's just a distraction for our minds.
0: Ale je to všechno jenom zaměstnání mysli.
1: It's distraction for us to find something else to do in life that we don't feel that suffering.
0: A je to prostě něco, čím se chceme zabývat, abychom necítili to utrpení.
1: But did we have a question? Is it us who is experiencing this suffering?
0: Ale zpátky k té otázce, je to, jsme to my, kdo prožívá utrpení?
1: Is it me, the one who is suffering?
0: Jsem to já, kdo trpí?
1: Because we all say my problems.
0: Vždycky řekneme moje problémy.
1: My house.
0: Můj dům.
1: Moje auto.
0: My car.
1: We all say my this, my that.
0: Vždycky řekneme moje to, moje tamto.
1: Is it really ours?
0: Ale je to doopravdy naše?
1: You know when we start panicking?
0: Víte, když se nás zmocňuje panika?
1: When that imaginary my starts disappearing.
0: Když to domnělé moje začne mizet.
1: Because that's when we are out of our comfort zone.
0: To je ten moment, kdy jsme vycházíme ze své komfortní zóny.
1: That's something somewhat what we are experiencing that we are not used to.
0: To je to, že zažíváme něco, na co nejsme zvyklí.
1: We conditioned our mind so much in this illusional world.
0: My jsme si tu mysl tak naučili, že podléhá iluzím tohoto světa.
1: We are so attached on my this and my that.
0: Tak jsme se k tomu přimkli, k tomu moje tamto, moje ono.
1: That suddenly when this thing starts shaking.
0: A v momentě, kdy se to začne všechno hýbat.
1: Suddenly your car breaks down.
0: Když se vám rozbije auto.
1: How many of your cars broke down while driving here?
0: Kolika z vás se rozbilo auto po cestě sem?
1: One.
0: No? Jednomu.
1: Last week we had one. No, you see? Three.
0: Takže tři tady máme.
1: What was going on in your head when it happened?
0: A co se vám dělo v mysli? Na co jste mysleli, když se to stalo?
1: Very simple mindset. He said, just thought to go on the side and let others pass.
0: Takže jenom, že vlastně odbočil nebo se snažil uhnout cesty a nějak to řešit.
1: But many of us would go like, now I will be late, now this, now that.
0: Ale mnoho z nás máme takový stav, jako jejda, teď tohle a tamto a co.
1: And instead of trying to figure out a solution of that,
0: a často místo, abychom hledali nějaké řešení z té situace,
1: we go in panic mode and we don't know what to do and our brains stop functioning.
0: Panikaříme a nevíme, co máme dělat a úplně se nám zastaví mozek.
1: Unless you are spontaneous enough like Salzburg people, they just go to a crap yard and buy a new old car and come here.
0: Pokud ovšem nemáte dost ducha přítomnosti, jako tady lidé se Salzburku, kteří si koupili nové auto, ojeté.
1: But every key every lock has a key.
0: Do každého zámku se hodí nějaký klíč.
1: Every problem has a solution.
0: A každý problém má své řešení.
1: Majority of the times the problems are created by us.
0: A většina těch problémů jsou v nás vevnitř.
1: And if we can create a problem, we surely can solve it.
0: A pokud my jsme ti, kdo ten problém vytvořili, tak ho zcela jistě dokážeme vyřešit.
1: But it is in our hands.
0: A je to všechno v našich rukou.
1: But then what we believe in?
0: Ale to, v co věříme?
1: And what should we believe in?
0: A v co bychom měli věřit?
1: Aba sopadiya isa jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. It is in my hands.
0: Je to v mých rukách.
1: I am the one who is going to solve the problems.
0: Já jsem ten, kdo ten problém vyřeší.
1: But I trust you more.
0: Ale tobě věřím víc.
1: Oh Gurudev, I know that you know better than me.
0: Oh Gurudev, já vím, že ty to víš lépe než já.
1: So I give all my problems to you.
0: Tak ti všechny své problémy odevzdám.
1: But do we give only our problems to him or we give also our happinesses?
0: Ale dáváme mu jen problémy nebo i svoje štěstí?
1: Aba sopa diya is jivan ka sab. Sab means all.
0: Saba znamená vše.
1: Saba kucha deva data deep dayala na. Bhagwan Shri Deep Narayan Mahaprabhu ji is giving us everything.
0: Mahaprabhu ji nám dává všechno.
1: But when we say Aba sopa diya is jivan ka sab bhara tumhare haathon mein, but in our heads, no, Gurudev, aba sopa diya maine mere problems aapko. So I gave you my problems, Gurudev.
0: Ale my to máme spíš tak, že Gurudeve, dávám ti své problémy.
1: Why don't we think about him when we are having some good moments?
0: A proč na něho nemyslíme, když prožíváme něco hezkého?
1: Oh God, oh Gurudev, this is going on in my life.
0: Oh, pane Gurudeve, tohle se mi děje v životě.
1: Please help me.
0: Prosím, pomoz.
1: We have a 5-10 minutes monologue with him or with God or with whomever we believe in.
0: A máme 5-10 minut monolog s Bohem nebo s Gurudevem, nebo s kýmkoliv věří, v kohokoliv věříme.
1: And we are getting a promotion.
0: A pak jsme třeba povýšení v práci.
1: Thank you Gurudev, thank you God and
0: dík, pane Bože. A pryč.
1: Why don't we have that long monologic conversation with him when something nice is happening with us?
0: A tak proč s ním nemáme stejně dlouhý pohovor nebo rozhovor, i když se nám stane něco hezkého?
1: Because we are too distracted.
0: Protože jsme moc a nesoustředíme se.
1: We need to realize that neither this happiness is ours, neither this sadness is ours.
0: Ale musíme si uvědomit, že není náš ani ten smutek, ale ani to štěstí.
1: Neither the good things are ours, neither the bad things are ours.
0: Ani ty dobré věci, ani ty špatné věci nepatří nám.
1: Because we are not the doer.
0: Protože my nejsme.
1: This atma is just the observer.
0: To atma je pouze pozorovatel.
1: And it's just changing clothes in the same way as we change. It's just changing body in the same way as we change clothes.
0: A to atma mění tělo stejně jako my si měníme oblečení.
1: In the morning we wake up and we open our closets and some of us say I don't have anything to wear.
0: Ráno otevřem šatník a řeknem si bože, já nemám co na sebe.
1: Inside we have maybe 100 different clothes.
0: Ale vevnitř tam visí asi 100 různých šatů.
1: But still we decide let's go shopping.
0: Ale stejně si řekneme, jdu nakupovat, potřebuju to.
1: Why? Because we need another distraction in our life to distract us from what we need to be working on.
0: Ale proč to všechno děláme? No, protože se jenom potřebujeme rozptýlit od toho, co bychom měli dělat.
1: But buying new things, I know the feeling.
0: Já to taky znám, ten pocit.
1: I went through that phase.
0: Já jsem tam byl v téhle fázi.
1: Maybe somewhat still going through that phase, but in different aspects.
0: A pořád jsou různé jiné aspekty, možná vy tím taky procházíte.
1: Wanting more.
0: Ještě tady tu jednu věc.
1: Being needy.
0: Potřebuju.
1: None of us are perfect.
0: Nikdo z nás není dokonalý.
1: If we were perfect, we would have been gods.
0: A kdybychom byli dokonalí, tak jsou z nás bohové.
1: But obviously we are not perfect, that's why we are still suffering human beings.
0: Ale protože nejsme bohové, tak pořád jsme tady trpící bytosti, lidské bytosti.
1: The desire of wanting more and more and more.
0: Taková ta touha mít víc a víc.
1: Is it satisfying the body or is it satisfying our atma?
0: A uspokojuje to naše tělo nebo naše atma?
1: If it's all God, give me more bhakti.
0: O, prosím Bože, dej mi víc bhakti.
1: Give me more shakti.
0: Víc shakti.
1: Give me sadhana.
0: Dej mi sadhanu.
1: Wanting more of that.
0: Ještě tu jednu věc.
1: That is still us being greedy.
0: To pořád je jakási chamtivost.
1: But at least we are greedy in a positive sense.
0: Ale aspoň jsme chamtiví v tom pozitivním smyslu.
1: Because we buy a new gadget.
0: Že když si koupíme nějakou novou hračičku.
1: Buy a new car.
0: Nové auto.
1: How much was it for me? 20 days of excitement.
0: To kolik to trvá? 20 dnů jste z toho nadšení.
1: 20 days the phone will be with a cover and a screen protector.
0: 20 dnů máte ten nový telefon, má ten obal a teď ten ten ochranný tu ochranou folii.
1: After a long day we come back to our room.
0: A pak přijdeme do pokoje.
1: And like a gentle baby we put it on the table on the bedside, you know.
0: A teď to dáváme tak jemně jako malé miminko, tak se o to staráme, o ten telefon.
1: Some of us 20 days, some of us 10 days, some of us a month.
0: Někomu to vydrží 20 dnů, někomu 10 dnů, někomu měsíc.
1: We come back in the room in the evening, end of the day, tired.
0: A večer jsme unavení, přijdeme do pokoje.
1: And from the door the phone goes flying straight on the bed.
0: A mrštíme tím telefonem od dveří do na postel.
1: When I got a new car.
0: Když já jsem měl nové auto.
1: Excitement was there. I will drive. I would love to drive.
0: Tak jsem byl nadšený a miluju řízení.
1: 20 days.
0: 20 dnů.
1: After that here is the key. I'm sitting peacefully.
0: A pak už tady máš klíče, já si jenom sednu v klidu. So
1: these all things will give us temporary happiness.
0: Všechno to nám dá jenom dočasné štěstí.
1: But after going to Himalayas.
0: Ale poté po cestě do Himalájí.
1: I don't know if I realized anything.
0: Nevím, jestli to.
1: But one thing I surely realized.
0: One thing.
1: One thing I surely realized.
0: Uvědomil jsem si jednu věc.
1: The peace which I get without all these technology and all the other things.
0: Ten mír, který jsem získal bez tady těchto technologických věcí.
1: I can give it to myself.
0: Ten patří mě, ten dám sám sobě.
1: And when we figure out the way how can we give that peace and that satisfaction and that happiness, I don't say that I'm perfect in it, but I'm surely working on it and I pray that we all work on that.
0: Já taky to ještě neumím jako úplně, ale modlím se za to, abychom to dosáhli, abych v tom byli perfektní.
1: Whole our lives we are relying on someone, on something.
0: Život každého z nás závisí na někom nebo na něčem.
1: We are born, we rely on our parents to feed us, to teach us how to walk, to teach us how to talk.
0: Když se narodíme, tak jsme závislí na rodičích, aby nás naučili chodit a jíst a všechno mluvit.
1: Everywhere we are always relying on someone.
0: A kdekoliv jsme, tak na někom závisíme.
1: But spiritual development is one thing where we don't need to rely on anyone.
0: Ale duchovní rozvoj to je jediná věc, u které na nikoho nezávisíme.
1: Because Gurudev is showing our the path.
0: Protože Gurudev nám ukazuje cestu.
1: Gurudev shows the direction.
0: Ukazuje nám směr.
1: But the walking part is going to be our own effort.
0: Ale ta část, kde musíme jít, to prostě musíme udělat my.
1: When a child sees a snake in the night.
0: Když dítě vidí hada.
1: Scream snake, snake, snake.
0: Tak začne křičet, jejda had.
1: Later when someone brings the lamp and they see it's not a snake, it's a rope.
0: Ale pak někdo přinese lampu a vidíme, že ten had je vlastně lano.
1: Then the parents don't punish the child.
0: A rodiče v takovém případě to dítě nepotrestají.
1: In the same way when it's too dark in our life.
0: A podobně když v našem životě je moc temno.
1: When everything around us is dark.
0: A když všechno okolo je tmavé, je ponořeno ve tmě.
1: Then we just remember one word.
0: Tak si vzpomeneme na jedno jediné slovo.
1: Gu and ru, from darkness to light.
0: Gu a ru, od temnoty ke světlu.
1: And when we got our mantras, Gurudev lit that jyoti within our hearts.
0: A když dostáváme mantru, tak to je ten moment, kdy Gurudev zažehne světlo v našem srdci.
1: Now that light is removing that darkness.
0: A teď to světlo odstraňuje tu temnotu.
1: But is Gurudev the one who is removing the darkness?
0: Ale je to Gurudev, kdo odstraňuje tu temnotu?
1: No, he is the protective shield.
0: Ne, on je ten ochranný štít.
1: He is the one who lit that flame.
0: On je ten, kdo zapálil, dozažehl to světlo.
1: But to keep that flame lit.
0: Ale udržet ho hořící.
1: To add oil or ghee or whatever in that lamp, that is going to be our job at the end of the day.
0: Přilévat do té lampičky olej nebo ghee, to je náš úkol.
1: Now how many of us honestly?
0: Okay? A teď upřímně, kolik z nás?
1: In how many of our heads is it going on this satsang about ego or about this my husband or my wife or my friend or this person should listen to.
0: Komu z vás běží hlavou, že toto by teď měl slyšet můj manžel, můj kamarád, prostě někdo z vašeho okolí?
1: No one.
0: Komu z vás běží takováhle myšlenka?
1: Perfect.
0: Nikomu, bez
1: vás. Because when I was listening to Swamiji's talking about some things, I always thought, I wish that person was thinking about it or listening to his lecture now.
0: Že kdykoliv Swamiji něco takového říkal, tak mě vždycky napadlo, a kdyby to tenhle člověk slyšel.
1: But we need to realize it's not for them, it's for us.
0: Ale musíme si uvědomit, že to není mířeno pro nějaké lidi, to je pro nás.
1: What did Mahaprabhuji tell us?
0: Co nám říkal Mahaprabhuji?
1: Be the change you want to see in others.
0: Buďte změnou, kterou chcete vidět v ostatních.
1: I can talk all my life about karma yoga.
0: Můžu celý život mluvit o karma yoze.
1: But if I didn't do it with you yesterday and the other days, then it would be, yeah, he just talks, doesn't do it by himself.
0: Ale kdybych se sám nezapojil, tak budu ten, který o tom jenom mluví.
1: To be honest, I was kind of spoiled.
0: Takže abych pravdu řekl, tak jsem byl trošku rozmazlený.
1: But that's what we are all doing. We are all working with ourselves.
0: Ale to je o čem to je. My prostě všichni na sobě pracujeme.
1: And this time I was enjoying doing karma yoga, lifting bricks and cutting the grass and driving the tractor. It's fun.
0: Ale já jsem si to užíval, nebo my jsme si to užívali, to nošení těch cihel nebo tu trávu. Prostě byla to legrace.
1: Why? Because before I used to think, what am I going to get out of it?
0: Protože předtím jsem si říkal, co z toho jako budu mít.
1: There was some svarth, some expectation.
0: Měl jsem očekávání.
1: When I was younger, it was easier.
0: Když jsem byl mladší, bylo to jednodušší.
1: Sweep the floor, you get chocolate.
0: Umej podlahu a dostaneš čokoládu.
1: Then now when you're grown up, then what?
0: A teď jak už jste dorostli, tak co?
1: Then you realize that these expectations, what we are expecting to get something in return, they will just give us momentary happiness.
0: Už víte, že vlastně ta očekávání, to co dostanete, je vlastně jenom všechno dočasně.
1: But the happiness and joy which I get from working with all of you, hanging out with all of you, talking, interacting, working, whatever, that joy is long lasting. That is permanent joy.
0: Ale to, co trvá, to, co nekončí, je ta radost z toho, že spolupracujeme, že se spolu bavíme, že spolu trávíme čas.
1: And the only difference which was within me was?
0: A celý ten rozdíl, který u mě byl,
1: before the work was para icha, someone else's wish.
0: A protože předtím to bylo jako někoho jiného přání, abych pracoval.
1: Now it became svoje icha, it means my own wish.
0: A teď jsem si to vzal za své, teď je to moje přání.
1: And when we do, when someone like me who hates working starts working.
0: A pokud někdo jako já, kdo nesnáší práci, začne pracovat.
1: Someone who could not survive without phones can now survive.
0: A někdo, kdo nedokázal dát telefon z ruky a teď to zvládá.
1: So I think we all can change certain things within us.
0: To prostě znamená, že jako každý se dokážeme změnit.
1: Because those of you who know me from childhood, which is majority of all of you.
0: A ti, co mě znáte od dětství, což je většina z vás.
1: Know how stubborn I can be when I want something.
0: Víte, jak umím být tvrdohlavý, když něco chci.
1: I'm not giving up and I don't let you give up either.
0: Já se nevzdávám, ale ani vás nenechám se vzdát.
1: We are in it together.
0: Jsme v tom spolu.
1: That's why we are Vasudeva Kutumbakam. That's why we are one united family.
0: Proto jsme jedna společná spojená rodina.
1: What are we?
0: Co jsme?
1: One united family.
0: Jedna spojená rodina.
1: High time for us to remove you and me.
0: Je čas na to zbavit se toho já a vy, toho dělení.
1: And become we.
0: A udělat z toho my.
1: It's time for us to look away from what is that person doing wrong, what is this person doing wrong.
0: Je čas na to nedívat se na to, co tam ten člověk dělá špatně nebo onen člověk dělá špatně.
1: It's time for us to remove the dust over the mirror.
0: Je pro nás čas, abychom oprášili, odstranili prach ze zrcadla.
1: How many scriptures compare mind to a mirror?
0: Zhodně písem, starých písem připodobňuje to jak k zrcadlu.

0: scriptures compare it, mind and mirror.
1: Misl k zrcadlu, pardon.
0: And I compare it, mind with a drunk monkey bitten by a scorpion jumping on thorns.
1: A já zase spíš to vidím jako opilou opici, která poskakuje.
0: But that's my mind.
1: Aha, je uštknutá škorpionem.
0: Scriptures say it's like a mirror.
1: Ale písma říkají, je to jako zrcadlo.
0: But then I say that okay, it's a mirror, but the mirror has ears and ears of dust on it.
1: A když teda přijmeme tu metaforu, tak dobře, je to zrcadlo, ale má na sobě stoleté nánosy prachu.
0: And we are looking at the mirror.
1: A díváme se do toho zrcadla.
0: I can't see myself.
1: A říkáte si, nevidím se.
0: Is it the mirror's fault?
1: A je to proto, že to zrcadlo je jako špatné, pokažené?
0: Is it?
1: Je to tak?
0: Interactive, yes, no,
1: pojďte,
0: ano.
1: Pojďte, odpovídejte.
0: No, thank you. So if it's not the mirror's problem, then whose problem it is?
1: Tak pokud to není problém toho zrcadla, tak čí?
0: The dust.
1: Tam je špatně ten prach.
0: So many layers of dust has been there of ears and ears, which is now piled up in our mind.
1: Takže jsou tam ty letité nánosy prachu a ty nám zatemňují mysl.
0: And every meditation.
1: A každá meditace.
0: Every mantra.
1: Každá mantra.
0: Every seva.
1: Každá seva.
0: Every karma yoga.
1: Každá karma yoga.
0: Every good thought.
1: Každá dobrá myšlenka.
0: Is removing one layer of that dust which has been piled up.
1: Odstraňuje jednu tu vrstvu toho prachového nánosu.
0: But it's not instant coffee, sorry.
1: Ale není to instantní kafe, pardon.
0: So we can't instantaneously remove all the dust.
1: Ale takže odstranit ten prach to nepůjde jen tak instantně.
0: Will take time.
1: Je potřeba čas.
0: Will take energy.
1: A bude potřeba energii.
0: But we do not give up.
1: Ale nevzdáme to.
0: Because we have that trust, we have that faith.
1: Protože máme důvěru, máme víru.
0: And we say.
1: A říkáme.

0: जय श्री विष्णु दशा परम स्वामी महाश्रंजी गुरुदेव की जय।
1: How many of you don't know the translation of this bhajan?
2: Kdo z vás neví, nezná překlad tohoto bhajanu?
1: Okay. Till everyone doesn't know it, I can repeat it. So.
2: Takže
1: till everyone doesn't know it, I can repeat it.
2: Dokud ho nebudou všichni znát, tak ho můžu pořád opakovat.
1: Last year people were complaining, why am I repeating the same topic?
2: Ale pak si lidi třeba stěžují, proč pořád opakuju jednu věc dokola.
1: This is the reason.
2: Tohle je důvod.
1: Aba sopadiya is jivan ka sab bhar tumhare haathon mein. Now I offered everything, all the worries, everything that is on my shoulders to you.
2: Teď dávám, nabízím všechno, co táhnu na zádech, všechny svoje starosti dávám tobě.
1: Hey, jeet tumhare haathon mein. My success is in your hands.
2: Můj úspěch je ve tvých rukou.
1: Aur haar tumhare haathon mein. Even my failure is in your hands.
2: Dokonce i můj osud je.
1: Mera nischay bas ek yahi. I only have one wish. I only have one sankalpa.
2: Mám jedno jediné přání.
1: And that wish is ek bar tumhe pa jaau main, that I may be able to get you once in my life.
2: Mé přání je jiné, abych tě aspoň jednou v životě získal.
1: But that already we got.
2: Ale to už máme.
1: So that wish Gurudev already fulfilled.
2: Takže tady toto přání už Gurudev naplnil.
1: Arpan kar do duniya bhar ka sab pyar tumhare haathon mein. I give you or I offer to you in your lotus feet all the love in the world to you.
2: Všechnu lásku světa ti odezdávám, nabízím.
1: Jo jag mein rahun to aisa rahun. If I live in this world, if I live in this mayavi illusional world, then may I live like this.
2: Pokud už musím žít tady v tomto světě plném máje, ať už žiju takto.
1: Jo jal mein kamal ka phool rahe, in the same way as a lotus lives in the murky muddy water.
2: Stejně jako lotos koření v té špinavé vodě.
1: How many of you were yesterday in the satsang?
2: Kdo z vás včera byl na satsangu?
1: What did I say yesterday about the lotus?
2: A co jsme si říkali o lotosu včera?
1: Short-term memory loss I have, I know that.
2: Já to vím, já jsem to říkal.
1: I forget things, I forget dates, yes.
3: Ne,
1: tada.
2: Takže

0: Říkalo se, že
1: the lotus is in the water, but the water is not in the lotus.
0: Že lotos je ve vodě, ale ta voda není v lotosu.
1: The lotus lives in that muddy water.
0: Lotos žije koření v té špinavé vodě.
1: But it has that protective layer that the mud doesn't stick on that lotus, it falls off.
0: Ale má takovou ochrannou vrstvu, takže ta špína na něm neulpí.
1: So if I live in this world, may I live like the lotus lives on the water.
0: Takže pokud už musím žít v tomto světě, tak ať jsem jako ten lotos.
1: Mere sab guna dosh samarpit ho Bhagwan tumhare haathon mein, O Lord. May all my gunas, all my good qualities, but also doshas, all the bad qualities go in your hands.
0: Ať všechny mé jak dobré, tak špatné vlastnosti jdou k tobě do tvých rukou.
1: Jab manav ka janam mujhe mile, when I get born as this human birth.
0: Když jsem se narodil jako člověk.
1: Four kripas. Not those who are listening this week, because I already reminded you this week.
0: Čtyři kripas. A neodpovídejte vy, co už jste tu byli.
1: Last year at least I did it 50 times.
0: Minulý rok jsem o tom mluvil aspoň 50krát.
1: Four kripas which Holy Guruji taught us.
0: Čtyři kripa, které nás Guruji učil.
1: Anyone?
0: Někdo? Kdokoliv?
1: First kripa.
0: První kripa.
1: First blessing.
0: První požehnání.
1: Please write them down.
0: A prosím, napište si to.
1: The week is long.
0: Týden je dlouhý.
1: And your life is long.
0: A život je dlouhý.
1: So I'll be asking you this question more often.
0: A já se vás budu jako často na tohle ptát.
1: So first kripa.
0: Takže první kripa.
1: Eh? Now suddenly you remember.
0: Teď najednou to víte.
1: Deva kripa.
0: Deva kripa.
1: The kripa and the blessings of the god and goddesses.
0: Požehnání bohů a bohyň.
1: Why?
0: A proč?
1: Those of you who answer Dev Kripa obviously know the answers also. Eh? To give us the human body, that we got this human body out of all the other 8.4 million creatures.
0: A je to požehnání, abychom dostali lidské tělo z těch nekonečně možností, nebo z těch mnoha možností, abychom dostali lidské tělo.
1: Second kripa.
0: Druhá.
1: Now suddenly, how do you all remember, huh? Shastra kripa.
0: Shastra kripa je druhá.
1: The kripa or the blessings of the scriptures.
0: Požehnání písem.
1: Any knowledge, anything that we read, if that is going inside our, I don't call it stupid, we call it ignorant brains.
0: Veškeré poznání, vědění, které přichází do našeho nevědomého mozku.
1: That is the kripa and the blessings of the scriptures of the shastras.
0: Tak to je požehnání šáster, písem.
1: Third kripa, very easy.
0: Třetí požehnání. Guru kripa.
1: Guru kripa hi kevalam shishya ke ananda mangalam. Guru kripa hi kevalam shishya ke ananda mangalam. I'm still trying to find out my pitch.
0: Pořád hledám tóninu.
1: Which one is better? Guru kripa hi
0: kevalam. Co je lepší, takhle?
1: Shishyake ananda mangalam. Or?
0: Anebo?
1: Guru kripa hi kevalam. Shishyake ananda mangalam. First one.
0: First one, tak ten první.
1: Okay. Guru kripa. Where's Prakash from Australia? She left. She just came today. But she, I think she was tired, so she left. She's the expert in this vocal, how to speak and this, so she would be proud of me, but she left, but okay.
0: Prakáš z Austrálie, ta je expertka tady na cvičení s hlasem, ale teď už tady odešla.
1: So the third kripa is Guru Kripa, which we already have.
0: Že třetí kripa je Guru Kripa a to už máme.
1: And when we have Guru Kripa, then we get ultimate bliss.
0: A když máme Guru Kripa, máme požehnání.
1: But Holy Guruji said, the fourth kripa is the most important one.
0: Ale Guruji, Holy Guruji říkal, že čtvrtá kripa, čtvrté požehnání je to nejdůležitější.
1: Raise your hands, not everyone shout at the same time, please.
0: A teď zvedněte ruce, kdo víte.

0: té cestě, kterou bychom měli se dát.
1: He sheds the light like a torch light.
0: On nám ukáže světlo, on nám i osvětlí tu cestu.
1: But the one who has to walk on that path is us.
0: Ale ten, kdo po ní kráčí, to jsme my.
1: That's why the kripa of ourselves is the most important one.
0: Proto ta kripa do toho já je nejdůležitější.
1: It's those of you who are wondering why am I looking down?
0: A ty z vás to zajímá, proč se dívám dolů?
1: The first week and second week I told, so I will tell it again for you all.
0: Já jsem to osvětlil i ten první, ten druhý týden, tak to řeknu i vám.
1: We are working on a book.
0: Pracujeme na knize.
1: So all the satsangs which I'm speaking.
0: Všechny satsangy, které vedu.
1: I'm writing down in my own handwriting, which no one else can understand.
0: Si píšu vlastním rukopisem, který nikdo nepřečte.
1: But then in the future or at the end of the seminar someone will try to understand what I wrote.
0: Ale po semináři to někdo snad rozlouští.
1: And I will add and narrate and that person will probably write.
0: A nějak to dáme spolu dohromady.
1: And you will have the satsang series of summer 2026.
0: A takže tu sérii těch satsangů 2026 dostanete tištěnou nebo přepsanou.
1: And then I can ask you more questions from that book next year.
0: A příští rok z vás toho budu zkoušet.
1: Don't worry, we even found a solution for answering questions.
0: Nebojte, na všechno najdeme odpověď.
1: Till next week, till Guru Purnima satsang, we will have cards printed with what are four purusharths. And then you guess it, and then you turn it around, and then you have dharma, artha, kama, moksha.
0: Na Guru Purnimu budeme mít připravené karty, něco takový kvíz, kartičky s kvízem, bude tam otázka, na druhé straně odpovědi.
1: And when you are bored sitting in the yard in the field, and I'm sitting in my room, and I hear Avatar Puri did this, and Avatar Puri did that, you will have another game to play, which is self-discovery.
0: A když budete třeba na mě čekat někde na louce, tak můžete to, budete to mít jako hru nebo jako zábavu, nějaké o sebepoznání.
1: Someone sitting under the tree. Swamiji did not do this. Why is Avatar Puri doing this?
0: A někdo tak si může myslet, Swamiji to nedělal, tak proč Avatar Puri?
1: You gave the answer by yourself.
0: Ale tu odpověď si najdete sami.
1: Swamiji is Swamiji and Avatar Puri is Avatar Puri.
0: Protože Swamiji je Swamiji, Avatar Puri je Avatar Puri.
1: I'm not him, I'm not even equal to the dust particle as he was.
0: Já se mu nevyrovnám, já nejsem ani smítkem prachu.
1: When they flow through me, they flow through me.
0: A když něco mnou projde, tak ano.
1: When I'm off this gadi, when I'm again out, I'm again Avatar Puri.
0: A až odejdu z této místnosti, zase budu Avatar Puri.
1: So it's not only self-discovery. This summer you'll discover many new variants of Avatar Puri.
0: Takže nejenom, že budete objevovat sami sebe, ale taky poznáte různé podoby Avatar Puriho.
1: So when you say surprise me,
0: takže když řeknete překvap nás,
1: I surely will.
0: Já 100% vás překvapím.
1: So enjoy.
0: Takže si to užijte.
1: And I was about to ask someone to sing a bhajan, but they all disappeared.
0: A chtěl jsem zaspívat bhajan, ale nikdo tady nesedí.
1: Good one. Bhai tum jago re. Wake up.

0: Gurudev nám dal tolik krásných jmen.
1: That I'm remembering Lord Sun when I'm remembering Surya.
0: Pamatuju si Suryu, protože se jmenuje po pánu slunce.
1: Surya Bhagavan ki jai ho. Then we go, what do we say? Annapurna Devi ki jai ho. Then we go. We can go so many things, you know. We all have so beautiful names.
0: Máme tu tolik krásných jmen.
1: Parvati Mata ki jai, Savitri Mata ki jai. All the names are representing some energy.
0: Každé to jméno reprezentuje nějakou energii.
1: I love my monkey jumping brain.
0: Fakt mám rád svůj mozek jako opička, protože skáče.
1: And now we are talking about spiritual names.
0: Takže začali jsme o egu a teď jsme skočili na jména.
1: Good. So till my brain little bit calms down, otherwise I will keep on going and we have a whole week. I will let them sing some bhajans.
0: Ale tak já se uklidním a budem si během týdne povídat.
2: Siddhip Narayan Bhagwan ki jai. Shri Swami Madhavananda ji Bhagwan ki jai.

0: ki jai shri swami madhavananda ji bhagwan ki jai
1: bhai tum jaago re wake up neend avidya jaye rahi this sleep but which sleep the sleep of ignorance when we don't know what we are doing
2: Probuďme se, tady to je spánek nevědomosti, nevíme, co děláme.
1: Avidya, where is it gone? Neend avidya chaye rahi, tuma janama janama dukhapayo. Because of that we are suffering life upon life upon life.
2: A díky tomu trpíme život po životě a další život znova.
1: We are going in the circles of this 8.4 million creatures, death and birth, death and birth.
2: A procházíme cyklem zrození a, a umírání a procházíme celých těch 8,4 milionů.
1: But who is there except Gurudev who can give us shelter?
2: Ale Gurudev nám může nás vyvést.
1: If we go to the lotus feet of Gurudev,
2: pokud přijdeme k lotosovým nohám Gurudeva,
1: then our lives are cleared, we are, the purpose of our life is fulfilled.
2: Pak náš život začne.
1: Why are we stuck in the same way as a spider in the, as, no, we are stuck in the spider web.
2: Jsme chlapení v síti pavouka.
1: And that spider web is the web of Maya.
2: A ta pavoučí síť, to je Maya.
1: Moha, attachment.
2: Moha, připoutanost.
1: Attachment. Very good topic.
2: Připoutanost, to je dobré téma.
1: For some other day.
2: Za někdy jindy.
1: Manusha janama amolagapayo. This human life. This is what Gurudev was always teaching me. Yaha. After me, repeat. Yaha. Manushya.
2: Manushya.
1: Jivan.
2: Jivan.
1: Bada.
2: Bada.
1: Anamol.
2: Anamol.
1: Hai.
2: Hey.
1: Ese vyarth nahi,
2: nahi
1: gavana,
2: gavana
1: chahiye.
2: Chahiye.
1: This and Savakucha Devadatta Deep Dayal, because I used to get chocolate after saying that, these are the only two sentences which I remember from my childhood.
2: A protože za tyto dvě věty jsem dostával čokoládu, tak ty si pamatuju už od útlého dětství.
1: Because whenever I went to Holy Guruji, Prasad,
2: kdykoliv jsem přišel ke Holy Gurujimu pro prašat.
1: And Swamiji was sitting next by.
2: A Swamiji tam taky seděl.
1: You know, the grandfather is always very loving, kind, generous, you know.
2: Víte, dědeček, ten je vždycky takový štědrý a laskavý.
1: Holy Guruji, when Swamiji was not there, full prasad.
2: Holy Guruji, když tam Swamiji nebyl, tak hned prašat.
1: Swamiji was there, the prasad disappeared.
2: A když tam byl Swamiji, tak ten prasad najednou zmizel.
1: What do you say?
2: Co jsi říkal?
1: Like here we are teaching the kids say please, say thank you.
2: Jo, co řekneš? Tak jak to říkáme my našim dětem. Co řekneš? Poděkuj.
1: Sorry. He was teaching me say savakucha devadatta deep dayal, which means everything will be given or provided by Deep Narayan Mahaprabhu ji. You don't need to worry about anything.
2: A on mě učil tu větu všechno ti dá Mahaprabhu ji, netřeba se ničím trápit.
1: If everything is given by them,
2: pokud ti vám dají všechno,
1: before everything we do or we say naham karta,
2: cokoliv, nebo, řekneme, prostě říkáme naham karta,
1: they are the doer.
2: A oni jsou konající. Děkuji.
1: If they are the doer, then why do we say I did this or I did that?
2: A pokud oni jsou ti, kdo konají, tak proč mi říkáme já jsem udělal?
1: Because we are stuck in that illusion that that what is doing is me.
2: Protože pořád jsme lapení tou iluzí, že to co děláme, že to co se děje, děláme my.
1: The most important question which we should ask ourselves.
2: Ale to ta nejdůležitější otázka, kterou bychom se měli ptát sami sebe.
1: Is not how to meditate.
2: Není jak meditovat.
1: How long do I do my mantra?
2: Jak dlouho dělám mantru?
1: What is he doing or what is she doing?
2: A co on dělá nebo nedělá?
1: The most important question which we should ask ourselves is who am I?
2: Ta nejdůležitější otázka, kterou bychom se měli zabývat, je kdo jsem já.
1: Bhagavan Shri Krishna said in the Bhagavad Gita.
2: Krishna v Bhagavad Gita řekl.
1: karma karo, phal ki chinta mat karo, which means do your karma, do not worry about what result, what fruits are coming.
2: Řekl, dělej svoji karmu, vykonávej svoji karmu a neptej se, nepátrej po důsledcích, jaké to bude mít.
1: But this is what Krishna Bhagavan said.
2: Ale to řekl Krishna Bhagavan.
1: You know what we say?
2: A víte, co my říkáme?
1: O Krishna Bhagavan.
2: O Krishna Bhagavan.
1: You give the fruits, you don't worry about the karma.
2: Ty dáváš ovoce a nezajímá tě karma.
1: He's saying do karma, don't worry about fruits. We say you give results, you don't worry about karma. We will do.
2: On to říká naopak. On říká, ty dělej karmu a nestarej se o ovoce a my to máme naopak.
1: But every action has a reaction.
2: A každá akce vyvolává reakci.
1: I experienced it.
2: Já jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži.
1: Last year with the youth program, I went too much with the flow, trying to connect to the youth in a very interesting manner, which I thought would be good for them.
2: Loni jsem se snažil hodně se zapojovat k mládeži nebo s tím mládežnickým programem. Myslel jsem si, že to tak jako je v pořádku pro ně.
1: But some of my ideas backfired.
2: Ale některé ty moje nápady se obrátily proti mně.
1: We all learn from our mistakes.
2: Ale všichni se učíme ze svých chyb.
1: If we wouldn't make mistakes, we would not be humans, we would be God.
2: A kdybychom nedělali chyby, nebyli bychom lidé, byli bychom bohové.
1: So if we do some karmas, we should be ready.
2: Že dělejme karmu, na kterou jsme ready.
1: But we won't do any bad karmas if that whatever we are doing is done with purity of heart.
2: Ale pokud konáme z čistoty srdce.
1: If we love someone, we love someone from our bottom of our hearts.
2: Pokud někoho milujeme, je to z hloubi srdce.
1: Yes, if we give something to Gurudev, which is our devotion, it's full of our heart.
2: A pokud když odevzdáváme se Gurudevovi, pak je to zase z hloubi srdce.
1: If it's seva, then it should be full of our heart.
2: Pokud děláme sevu, tak zase by to mělo být z hloubi srdce.
1: If it's fighting with our partner, full of your heart.
2: A když se přete se svým manželem nebo partnerem, tak taky do toho dejte všechno.
1: Because conversations with love is different than when it is without love.
2: Protože jakákoliv konverzace bez lásky, teď jsem se do toho zamotala.
1: But the problem is.
2: Ale problém je.
1: One person has no patience in listening.
2: Člověk nebo nemáme trpělivost při poslouchání.
1: And the other person has no patience or no awareness while talking.
2: A ten protějšek zas většinou neví, kdy má mluvit.
1: If we manage to be aware of our thoughts, of our words, of our actions.
2: A pokud si uvědomujete své myšlenky, slova a činy.
1: And our partner, our friend are ready to listen with patience.
2: A pokud ti naši přátelé a ti partneři jsou hotoví poslouchat s trpělivostí.
1: Then half of our problems are already solved there.
2: Tak tím to by vyřešilo polovinu našich problémů.
1: In last 2 weeks we are working a lot with awareness.
2: Často děláme věci bez plného vědomí.
1: With patience.
2: A bez trpělivosti.
1: And with going with the flow.
2: A s jako necháme se vést.
1: See how things come automatically.
2: A čekat, jak se věci vyvinou.
1: Because when we plan things, it won't work.
2: Protože když moc věci plánujeme, tak to většinou nevyjde.
1: And if it does work.
2: A když to vyjde.
1: I love to make them not work.
2: I love
1: to make the plans not to be able to work.
2: Tak já jako jsem rád, když to nevíde.
1: Day before yesterday, I don't know, everyone came here, satsang, all dressed up, nice, yellow bananas.
2: A já jsem včera, no předevčírem jsem přišel a všichni byli krásně čistěnce oblečení, na satsangu ready.
1: And some of us oranges.
2: Někteří v oranžovém.
1: And I walked in.
2: Nebo v těch žlutých oblečcích a já jsem přišel.
1: Everyone thought we will have a nice peaceful satsang.
2: A každý čekal, že budeme mít krásný satsang.
1: And I just shouted from there and I said, let's go karma yoga.
2: A já jsem tam ode dveří zavolal, a jdeme karma yoga.
1: So expect me when there's no expectations.
2: Takže ta očekávejte, když nejsou očekávání.
1: And be ready for anything and everything.
2: Buďte připraveni prostě na cokoliv.
1: But I promise you, your week won't be boring.
2: Ale slíbit vám můžu jedno, že ten týden nebude nuda.
1: Any more suggestions? The box is over there.
2: A pokud máte nějaké vlastní návrhy, tak tam je krabička.
1: Or you see me wandering around sometimes, get a hold of me.
2: A nebo když mě někde potkáte nebo uvidíte, že se procházím, tak nebojte ke mně přiblížit.
1: If they are implemented or not, that is again fourth kripa.
2: Pokud
1: the fourth kripa was? Khudki kripa, the kripa of ourselves.
2: Že jaké byly ty čtyři kripy? Kripa toho já, sebelásky.
1: And if it's naham karta, then I'm not the one who is telling to do karma yoga. I'm not the one who is doing karma yoga. It's them.
2: Naham karta, takže to nejsem já, kdo dělá karma yoga, to jsou oni.
1: And many said, I do this different to Gurudev, so at least I'm trying to do this part same like Gurudev, making us all work.
2: Takže aspoň jako Gurudev, sorry, I didn't get it.
1: Many of us say, why are you not doing this like Gurudev, why are you not doing that like Gurudev, so at least I'm trying to make us all work as Gurudev made us all work.
2: Že spousta lidí si říká, on to nedělá tak, jak Gurudev, ale aspoň nás, aspoň organizují ty karma jogi tak, jak to dělával.

0: Gurudev.
1: And I was surprised after the Karma Yoga lifting these bricks.
0: A po té Karma Yoze, kdy jsme nosili ty cihly, tak se mě
1: many
0: překvapilo.
1: People came up and said, "Thank you. It reminded us of the good old days with Gurudev."
0: Tak za mnou přišla spousta lidí a říkali, děkujem, to nám připomíná staré dobré časy se Svamijím, s Gurudevem.
1: But if I remember him, he was not so gentle with the work.
0: A pokud si pamatuju dobře, tak ta práce, kterou on zadával, nebyla taková na rukavičky jemná.
1: Even though it was not khudki icha, it was his icha for me to work, but I was working also sometimes.
0: Ale já jsem se do toho zapojoval, já jsem taky někdy pracoval.
1: So I think if you want it equal like Gurudev, I will request Vasant and Vivek Puriji and Parvatiji and the Strilki board to find something more appropriate for the next Karma Yoga, which will be more Swamiji-like.
0: A pokud chcete, abych byl víc jako Swamiji, tak já se tady domluvím s organizátory ze Střílek a najdem nějakou tvrdou práci, takovou, co Swamiji vymýšlel.
1: But I'm just here to I think he's the one who fulfills the wishes, but to implement your wishes, so.
0: Já se vnímám jako, že spíš jsem ten, kdo nedává přání, ale kdo je jako jenom, kterým ta přání prochází.
1: And you want proof? Those of you who were last 1-2 weeks, how was the seminar so far?
0: A pokud...
1: Ta-da, they love working. So... Many blessings from Gurudev. Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnání od Gurudeva.
1: Much love from me.
0: Mnoho lásky ode mě.
1: It's the first night, so letting you go early.
0: Je to první noc, takže skončíme dřív.
1: Here nights sometimes go past 10 o'clock also.
0: Tady ty noci někdy, nebo ty satsangy večerní trvají až po desáté klidně.
1: So expect the unexpected.
0: Takže zase očekávejte neočekávané, protože
1: enjoy the flow.
0: Užívejte si to plynutí s
1: situací. One, two kirtans, then prayer.
0: Dáme si kirtany a modlitbu.
1: Those of you who have the paper, those new people who came, do you have the paper?
0: Ti, co máte papír?

0: One second. The children who need to go to sleep, or the parents want to take the children to sleep, bring them for prasad, rest.
1: Děti, co už by měly jít spát, nebo rodiče chtějí, aby děti šly spát, přijďte si pro prasad a jinak my ostatní zpíváme.
0: But in this mood, I don't think neither you want to sleep nor your children want to sleep.
1: Ale tady s touhle náladou myslím si, že nechtějí spát ani vy, ani ty děti.
0: And that's why I chose this kirtan for the last.
1: A proto jsem tento kirtan vybral na konec.
0: Because in your head you were expecting a peaceful night.
1: Protože vy jste čekali takové jako jemné zakončení večera.
0: So that's why we stir your pot.
1: A tak proto teď to zamícháme pořádně tady.
0: We hype up your emotions.
1: Pořádně vám nabudíme emoce.
0: And then I leave you with your thoughts for overnight to think about them.
1: A pak vás nechám se svými myšlenkami přes noc.
0: And we will fix them tomorrow.
1: A zítra je zase přineseme.
0: That tomorrow which never exists.
1: A zpívejme, jako by zítřek neměl přijít.
0: But still, why not?

0: श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Pozdrav kosmickému já.
0: Salutations to Srila Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
1: A pozdrav Sri Lakpuriji Siddhapeetha Parampara.
0: My dandavat pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandleshwara Paramahansa Maheshwaranand Puriji.
1: A mé pokorné pranám jeho svatosti našemu Gurudevovi Svámímu Maheshwaranandžímu.
0: Om Namo Narayan to all the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayan všem přítomným sannyasinům.
0: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and who are watching through Swamiji TV.
1: Hari Om a dobrý večer vám všem, kdo jste tady nebo nás sledujete skrze Swamiji TV.
0: Very happy to see the hall again full.
1: Jsem rád, že vidím zase plnou halu.
0: That's the beauty when we all unite and come together in this space and sit here and again awaken those things which are been sleeping for a while.
1: A to je ta krása toho, když se všichni sejdeme, zaplníme tenhle prostor a probudí se to v nás, co už dlouho spalo.
0: Every day is Diwali, every day is Christmas, every day is a beautiful occasion for us bhaktas.
1: Každý den je Diwali, každý den jsou Vánoce, každý den je krásný den, krásná příležitost pro nás bhakty.
0: Whenever bhaktas come, unite, sit together, that is Diwali, that is Christmas.
1: Kdykoliv se bhaktové sejdou a jsou v jednotě, to je Diwali, to jsou Vánoce.
0: And where we have the beautiful love atmosphere, where we have the atmosphere of joy, of togetherness, that is the beauty.
1: A krása je tam, kde je atmosféra sjednocení, atmosféra plná lásky, atmosféra plná radosti.
0: That's why unity is very important.
1: Proto ta jednota je velmi důležitá.
0: Especially in the time where it is said viprit kale vinash buddhi, which means in times of despite and times of not good times, then the buddhi, then the intellect becomes vinashakale, which means it goes towards destruction.
1: A zvláště v chvíli, kdy se říká o tom, že když nastanou problémy, nastanou těžkosti, tak se zmate i intelekt.
0: And Kali Yuga is full of that.
1: A Kali Yuga je tohoto plná.
0: But as Gurudev once said, when all the Matra Shakti, when all the Shakti comes together, they have the power to change Kali Yuga to Satyuga.
1: Ale jak jednou Gurudev řekl, když se všechny ty šakty sejdou pohromadě, tak mají sílu změnit Kali Yugu v Satya Yugu.
0: But that is when you all Shakti sit together and go towards the positive side, not towards gossips.
1: Ale to je jenom tehdy, když vy šakty sedíte pohromadě a jdete dobrým směrem, ne směrem pomluv.
0: Humans are the ones who create things and humans are the ones who destroy those things.
1: Lidé jsou ti, kteří tvoří, lidé jsou ti, kteří ničí.
0: Human mind, the human body has something that other creatures do not have.
1: Lidské tělo, lidská mysl má něco, co jiní tvorové nemají.
0: Khana, pina, bhogana, pashu, samana, which means eating, sleeping and reproducing can be done by animals.
1: Jíst, spát, rozmnožovat se, to dokáží i zvířata.
0: But God gave us something which other creatures do not have.
1: Ale Bůh nám dal něco, co jiní tvorové nemají.
0: Something in between our two ears.
1: A to něco je mezi našima ušima.
0: Which is?
1: A to je?
0: Brain, buddhi.
1: Mozek, buddhi.
0: You know why God gave us two ears?
1: A víte, proč nám dal Bůh dvě uši?
0: Any guesses?
1: Zkuste si tipnout.
0: Put information in one and throw it out the second one, no?
1: Jedním to jde dovnitř a druhým ven.
0: But no, it goes in one, you process it, same way as you eat food, it processes it, it takes all the nutritions, and then you let out. So same thing, you take in information, process it, take all the positive things, negative things, throw out.
1: ale vlastně to může fungovat tak, že vy to přijmete a stejně jako s výživou to strávíte, vezmete si z toho to dobré a to špatné odejde pryč.
0: But most of the time we bypass the processing part.
1: Ale my často vynecháme to vnitřní zpracování, to vnitřní strávení.
0: That's why the awareness is missing in us.
1: Chybí nám vědomí, bdělost.
0: When we are talking to someone, it takes us maybe 5 minutes to zone out.
1: A když se s někým bavíme, už po 5 minutách ztrácíme soustředění.
0: Or when we are sitting somewhere and then even it happens sometimes while driving.
1: A když někde sedíme, někdy se to stane, dokonce když řídíme auto.
0: That's I don't know the name of that effect, but it happens. You're driving, you're alone, no one to talk to, nothing happening, and suddenly you just zone out of that, and you're awake, you're driving, but you don't realize anything, and suddenly you wake up and oh, I'm driving, okay.
1: Podobně jako když jedete sami v autě, nemáte si s kým povídat, tak sice řídíte, neusnete, ale ztratíte pozornost a po chvíli se zase vrátit zpátky. Aha, já vlastně řídím.
0: That's why I'm telling you, I'm same like you all. It happened to me recently, so that's why I read about it.
1: A i mně se to nedávno stalo, proto vám to říkám, jsem na tom stejně jako vy.
0: You just zone out and then you are not sleeping, you are wide awake, you are driving, you are overtaking everything, but there's a moment of realization, oh, I'm driving.
1: Ztratíte tu pozornost, není to tak, že byste usli, ale přestanete se soustředit, přestanete vnímat a najednou si uvědomíte, aha, vlastně já řídím.
0: That's why awareness is very important.
1: Proto bdělost je velice důležitá.
0: Doesn't matter in what we are doing, that awareness should be there.
1: Cokoliv, co děláme, měli bychom to dělat vědomě, bděle.
0: Our mind is so fast that it can think or do 100 million things in a second.
1: Naše mysl je tak taková, že dokáže udělat stovky, tisíce věcí za okamžik.
0: We are sitting here in satsang now, but our concentration, our mind, some of us are here, some of us are already somewhere else, some of us are thinking about other things.
1: Sice sedíme tady na satsangu, ale někteří z nás se soustředí a myslí už na něco jiného, myslí jsou někde úplně jinde.
0: Vasant is thinking from where are we going to get money for building.
1: Vasant si přemýšlí o tom, kde získá peníze na tu stavbu.
0: Gopal is thinking what to plan, how to do the schedule, because we are leaving tomorrow.
1: A Gopal si už plánuje, co se bude dít zítra, co je v plánu.
0: We all have different ideas, we all have many things running in our head.
1: Máme mnoho různých nápadů, myšlenek, hodně nám toho běží v hlavě.
0: How many of us are truly aware of what is happening around us?
1: Kolik z nás je opravdu si vědomo toho, co se děje teď kolem nás?
0: First thing when I walk into a room, doesn't matter where I am, if I'm talking to someone, I notice things, small little details, just to have it there.
1: Vždycky, když někam přijdu nebo s někým mluvím, všímám si i těch drobných detailů, které jsou kolem.
0: Maybe that information is not useful, maybe there's nothing with it, but still, it's good to know your surroundings, it's good to know

0: where you are, the space, the people, everything.
1: Možná, že ty informace nebudou důležité, ale je dobré si všimnout, kde vlastně jste, v jakém okolí vlastně se nacházíte.
0: That's why our parents or our adults were smart, you know, when you are eating, no phones.
1: Proto naši rodiče byli moudří, když nám říkali, když jíš, tak žádný telefon.
0: When I go to Delhi and I'm eating and somebody always no phones on the table. I'm like, yeah, yeah.
1: Když jedu do Delhi a mám oběd ze Samády, tak ona říká žádný telefon na stole. A řeknu dobře, dobře.
0: Why? Because we should be aware of what we are eating. We should be fully focused on every single taste of the food.
1: A proč? Protože bychom měli si být vědomí toho, co jíst, vnímat každičkou chuť toho jídla.
0: If we are studying, our focus on the studying.
1: Když se učíte, soustřeďte se na učení.
0: Now recently, already past 2 months, you might have noticed that I'm not much on my phones, neither here, neither outside, nowhere.
1: Možná za poslední 2 měsíce si všimli, že už tolik nejsem na telefonu, ani tady, ani nikde jinde.
0: Social media, everything other people handle, I'm much more free now. It feels much more relaxing.
1: Když to vyřídí jiní lidé, tak proč? Tak je to uvolňující.
0: Only now the biggest complaint from people is, oh, you don't pick up the calls. I don't carry my phone, sorry. If you need anything, please contact them.
1: A lidé pak se mě ptají, proč neodpovídám na telefony, proč jim neberu telefony a já můžu prostě říct, no já telefon nemám u sebe, tak musí zavolat někomu jinému.
0: Because you are much more aware of what is happening around you, you can observe things much better, it's much less of distraction, it's easier, it's just much easier.
1: A je to mnohem jednodušší, jsem daleko víc vědom věcí, které jsou kolem mě, vnímám své okolí, vnímám to, co se děje. A je to tak jednodušší.
0: You know what's the easiest technique to fall asleep?
1: Víte, jaká je nejsnazší technika, jak usnout?
0: Do meditation and mala.
1: Začít meditovat s málou.
0: When I was young and I couldn't sleep, I started doing my mala and within few minutes I'm sleeping.
1: Když jsem byl malý a nešlo mi spát, tak jsem začal meditovat s málou a během minut jsem usnul.
0: Why? Because that is the time where we go within and we realize things and there's nothing else, you know, there's no distractions, we feel bored and we just fall asleep.
1: Protože to je ta chvíle, kdy jdeme dovnitř, jenom do sebe a není nic, co by nás kolem rušilo, no a tak se přijde nuda a usneme.
0: But even when we are meditating, even when we are doing our mala, anything that we do, awareness is very important.
1: Ale ať už děláme málu nebo děláme cokoliv jiného, ta vědomost, to bdělost je důležitá.
0: Awareness towards the certain thing that we are doing.
1: Ta bdělost, ta pozornost tomu, co právě děláme.
0: Seva bhav, seva is there, but is the bhava there?
1: Seva je tady, ale je tady i ta bhava?
0: We are serving the master, we are serving our parents, we are helping our children, we are doing something at home, anything.
1: A sloužíme mistrovi, sloužíme rodičům, pomáháme doma, cokoliv děláme.
0: Are we doing it with bhava or are we just doing it for the sake of doing it?
1: A děláme to z bhava nebo to děláme jen aby to bylo?
0: Doesn't matter what.
1: Ať už je to cokoliv.
0: Because without bhava, that seva is incomplete.
1: Protože bez bhava je ta seva neúplná.
0: Without the devotion,
1: bez oddanosti,
0: the bhakti, the sadhana is incomplete.
1: Bez bhakti ani sadhana není úplná.
0: And without faith and understanding and surrenderness, it's also incomplete.
1: Bez odevzdanosti, bez důvěry, to také není úplné.
0: Because this mind is the one who is restless, not the body.
1: Protože je to mysl, která je neklidná, nikoli v tělo.
0: The atma is always in peace.
1: Atma je vždy v míru.
0: But the mind makes it restless.
1: Ale mysl je ta, která vytváří neklid.
0: Sitting here, our mind is, what is he talking, repeating again same things.
1: A naše mysl, když tady sedíme, ubíhá k tomu, co to zase říká, pořád se opakuje.
0: Christmas, I could have been, I mean, it's still not Christmas, but still. It's what, Sunday? Sunday? Saturday.
1: Už celá sobota uplynula.
0: See, when you are less distractions, you don't realize anymore if it's Saturday or Sunday or Monday.

0: A vidíte, když se nenecháte vyrušit, tak tam vám tolik nezáleží, jestli vlastně je sobota, neděle, pondělí, cokoliv.
1: In the morning I'm told you have this and this and this and this. I said okay.
0: Ráno mi řeknou, tak dneska nás čeká tohle. A já řeknu dobrá.
1: That's why I like less of planning and just going with the flow.
0: A proto rád méně plánuji a nechám to plynout.
1: Because plans never work.
0: Protože ty plány nikdy nefungují.
1: I tried that a lot.
0: Zkusil jsem to hodně.
1: Planning trips, planning this, planning that.
0: Plánoval jsem cesty, plánoval jsem tohle, plánoval jsem tamhle to.
1: And if things don't go according to plan, then.
0: Ale když se to pak nedařilo podle toho plánu.
1: Disappointment.
0: Pak přišlo zklamání.
1: That's why I know certain plannings need to be done. That's why we were sitting today and planning the whole next 6-7 months, so the dates will come to you soon that you can do your planning.
0: Určité plány samozřejmě jsou potřeba, proto jsme dneska odpoledne si na to sedli a naplánovali jsme, co se bude dít další 6-7 měsíců a ty termíny byste se měli dozvědět.
1: But me personally, I go day by day.
0: Ale já osobně to beru den za dnem.
1: Because this is not permanent.
0: Protože tohle není trvalé.
1: Nothing is.
0: Nic není trvalé.
1: So if we are stuck in the future, we won't be able to be in the present.
0: Protože když se zasekneme v budoucnosti, jak můžeme být v přítomnosti?
1: So instead of being in the past or in the future, we be now, we enjoy the atmosphere, we enjoy the beautiful satsang, we enjoy the beautiful company.
0: A tak místo toho, abychom se zabírali minulostí nebo budoucností, užijeme si to, co máme teď, krásnou společnost, satsang.
1: When do you all see each other?
0: Kdy se jindy uvidíme všichni společně.
1: All coming from different places, different countries. Something that unites us is bhakti, is here, is Trilki, is Jadan, it's Gurudev.
0: A sjeli jste se sem z různých zemí a z různých koutů a to, co nás tady sjednocuje, je bhakti, je náš Gurudev.
1: All of us coming from different countries, different backgrounds, different workspaces, different cultures. We still are woven in that same mala, like this beads, that we are this beads and this thread which is going through is that Guru Bhakti, which is holding us all together.
0: Pocházíme, přicházíme z různých koutů, z různých zemí, z různých měst, tak tady jsme jako ty korálky navlečené na jedné niti, na mále, a ta nit, která nás všechny spojuje, je Guru Bhakti.
1: And that's why unity is very important.
0: Proto jednota je velmi důležitá.
1: Because if there's one thin branch or a thin log and strong wind comes and you don't bow, it stays straight, it will break.
0: Protože pokud je ta větvička tenká a osamocená a začne foukat vítr a ona se nedokáže ohnout, tak se zlomí.
1: But when they're all together and it's much stronger, then doesn't matter how strong the wind comes, it doesn't break.
0: Ale když je jich víc pohromadě, tak ať přijde sebe silnější vítr, tak se nezlomí.
1: That's why being united and sticking together is really useful.
0: A proto být v jednotě a pomáhat si být spolu je velice užitečné.
1: Even in families, unfortunately, now it's also in India.
0: A bohužel dneska už i v rodinách, už i v Indii.
1: Before there were four children staying together, living in the same house. There was unity. They used to come down, talk to each other once a day, twice a day, whenever.
0: Dřív to bývalo tak, že žili v rodinném domě 3-4 sourozenci dohromady. Každý den se scházeli, mluvili spolu.
1: Nowadays we get older, parents go in the old age house.
0: A dneska sotva jsme starší, tak pošleme rodiče do domova důchodců.
1: Four brothers go in different directions.
0: Čtyři bratři se rozejdou do různých stran.
1: Maybe see each other once a year for some festival.
0: A vidí se možná jednou ročně na nějaký svátek.
1: In the house itself, everyone has their own rooms.
0: I v tom domě každý má svůj pokoj pro sebe.
1: You come from work, kids come from school, everyone goes in their own individual rooms. When do you see each other? Even for meals, you know, kids wants to eat something else, they will just order on Wolt. Done.
0: A i když když jste doma, tak každý vrátíte se z práce, děti přijdou ze školy, každý se zavře do toho svého pokoje a nevidíte se ani na jídlo, děti chtějí jíst něco jiného, tak si objednají přes Bolt.
1: The new Gen Z's will call it modernization.
0: A ty nové generace tomu říkají, že to je moderní.
1: But it's not modernization, it's basically our roots and our cultures which we are forgetting.
0: Ale není to nic moderního, je to jen to, že zapomínáme na své kořeny a na svou kulturu.
1: It might feel like a burden, it might feel like being binded into something, but it's actually that love which is there, which should stay there.
0: Možná vám to připadá zbytečné, možná vám to může připadat, že vás to svazuje, ale ve skutečnosti je to, co vás drží.
1: Even I noticed the difference between us when we were traveling together now.
0: A dokonce jsem si všiml, že jsou rozdíly tady, kde cestuji.
1: There were two different places I stayed, and one was a house where there was a bigger living room, and the house was a little bit open.
0: A v jednom domě jsem bydlel, kde byl velký obývací pokoj, a ten dům byl víc otevřený.
1: Four of us.
0: Byli jsme tam čtyři.
1: We all boys came in the evening, sat together, ate together.
0: A ta rodina se tam vždycky sešla večer na jídlo, seděli spolu společně u jídla.
1: Talked a bit.
0: Povídali si.
1: And the other place where I stayed next day or two days after that, it was a closed, tiny space. You know how London houses are.
0: A potom další dva dny jsem byl v jiném domě a to bylo takové úzké, takové ty londýnské domy, kde byly ty úzké chodby.
1: Narrow staircase going up, then more up, one room there, living room here in the closet.
0: A bylo tam úzké schodiště a jeden pokoj tady, druhý pokoj za rohem, další v patře a obývák někde v rohu vzadu.
1: We came back, all four of us in our rooms, we didn't see each other. Time for satsang, okay, coming down, let's go. Coming back from satsang, disappeared.
0: A když jsme tam přijeli, tak každý vlastně zmizel v tom svém koutě, v tom svém pokoji a neviděli jsme se, jenom jsme si řekli, aha, na satsang pojedeme v tolik, tak jsme se jenom potkali na schodech.
1: So even the space where we are living, it should be open.
0: A tak i ten prostor, ve kterém žijete, bydlíte, by měl být otevřený.
1: As many walls, that many barriers.
0: Protože čím více zdí, tolik je tam překážek, bariér.
1: Privacy is one thing, but love and compassion and unity is another thing.
0: Soukromí je jedna věc, ale láska, soucit a jednota je něco jiného.
1: If we are all living in our own worlds and we all come together, unite here in Strelky, doesn't matter if it feels like we are living in our teenage days where there are 10 people in one dorm.
0: A tak když se každý jsme odjinut a když se sjedeme se na Střílky, možná vám to může připadat jako za mlada, když jste bývali na ubytovně s 10 dalšími lidmi na pokoji.
1: Or it's the walls falling apart a little bit maybe.
0: A možná ty zdi jsou trošičku tenké.
1: Or anything. What holds us together is the love.
0: Ale to, co nás tu drží pohromadě, je láska.
1: The bhava.
0: Ta bhava.
1: At least love yourself that much that you can love others. First we need to love ourselves to love anything else.
0: A to znamená miluj sám sebe, abys mohl milovat i ostatní. První najdi tu sebelásku.
1: And if we can love someone else that much as we love ourselves, that also makes a change.
0: A ta změna přijde, když dokážeš milovat ty druhé stejně jako miluješ sám sebe.
1: But that will be possible only when we understand ourselves and stop blaming ourselves for absolutely everything.
0: Ale to přijde jenom, až porozumíme sami sebe a přestaneme se ze všeho obviňovat.
1: We accept ourselves and then we accept others.
0: My přijmeme sami sebe a přijmeme i ostatní.
1: What is it said, Vasudeva? Kutumbakam, which means the world is one family.
0: A proto se říká Vasudeva Kutumbakam, celý svět je jedna rodina.
1: Why is it said ahimsa paramo dharma? Because all the creatures, every single insect, every single animal, everyone should be loved because they also have that atma within them. And where there is atma, there is paramatma.
0: Protože nás to učí, že každičký tvor si zaslouží být milován, protože každý tvor má v sobě atma a kde je atma, tam je paramatma.
1: Now this time is still very good.
0: A v této době je to ještě dobré.
1: Now when Gurudev says jiva jiva bakshate,
0: když Gurudev říká jiva jiva bakshate,
1: It's applying for bigger animals eating smaller animals and unfortunately some humans eating animals.
0: To se týká hlavně těch zvířat, které se pojídají navzájem, bohužel i lidé pojídají zvířata.
1: So pray that we get moksha and liberated and free from this in this life.
0: A tak se modlete, abyste dostali mokšu a osvobodili se od toho už v tomto životě.
1: Because in the ending of Kali Yuga, humans will be eating humans, it will be cannibalism.
0: Protože se říká, že jak bude Kali Yuga pokračovat, tak dojde k tomu, že lidé budou jíst jiné lidi, že budou kanibalové.
1: There will be no love, no compassion, no peace, nothing.
0: Nebude žádný soucit, žádný mír, nic takového.
1: And then what did Lord Krishna say?
0: A co říká pán Krishna?
1: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuktanam idam dharmasya sujatmanam sujameham. When dharma is affected.
0: Říká, že když je dharma ohrožena.
1: When dharma needs protection.
0: Když je potřeba ochraňovat dharmu.
1: When dharma turns into adharma.
0: Když se dharma mění v adharmu.
1: Then I shall incarnate.
0: Tak potom se inkarnuje.
1: But who protects the dharma?
0: Ale kdo ochraňuje dharmu?
1: Us.
0: My.
1: Dharmo rakshati rakshataha. The one who protects dharma, dharma will protect that.
0: Ten, kdo dodržuje, ochraňuje dharmu, toho dharma ochrání.
1: But if we all are adharmis, then what will happen?
0: Když se z nás ze všech stanou adharmi, co se potom stane dál?
1: So when we work with dharma, that's why who was known as Bhagavan Shri Ram was known as?
0: A proto Bhagavan Shri Ram byl znám jako?
1: Dharmaraj was also Yudhishthir and also Bhagavan Shri Ram. He was the one who was protecting and holding dharma.
0: Jako Dharmaráč, neboli ten, to byl i Yudhishthira, neboli ten, který ochraňuje, pozvedá dharmu.
1: You know what's a darbar?
0: Víte, co je to darbar?
1: In Jadan we have Sadguru darbar, right?
0: V Jadanu víte, že máme Sadguru darbar.
1: Sadguru means Sadguru, darbar means where he sits and meets people.
0: Darbar je tam místo, ten sál, kde zasedá a setkává se s lidmi.
1: So in Ayodhya, Bhagavan Shri Ram had his Ram darbar.
0: A tak v Ayodhi měl i Shri Rama svůj Ram darbar.
1: Where he used to sit every day and listen to all the people and give them justice.
0: A každý den tam sedával a měl, lidé za ním chodili a on jim dával rozsudky, sjednával spravedlnost.
1: That is again what we were talking in the morning, not svadharma, but paradharma.
0: A to je zase to, o čem jsem mluvil ráno, že to nebyla svadharma, ale paradharma.
1: Living and dedicating the life for others.
0: Žít a zasvětit svůj život ostatním.
1: The king, the saint.
0: Král, světec.
1: Their own lives are not for themselves, it is for others.
0: Jejich život není jen pro ně samotné, ale pro druhé.
1: How much sleep does Gurudev, or now different, but in the past, how much sleep did he get?
0: Dříve kolik spánku si mohl Gurudev dovolit?
1: Not much.
0: Ne moc.
1: For personal time there is no personal time.
0: Protože neměl žádný svůj osobní čas.
1: Even now innerly, doesn't matter if his physical body might be relaxing more, but innerly it's still functioning.
0: A možná jeho fyzické tělo teď už víc odpočívá, ale vnitřně neustále pracuje.
1: Because our life is for all the people.
0: Protože jeho život je pro druhé.
1: That's how life is.
0: Tak takový by měl být život.
1: So in the Rama Darbar every day people used to come and ask for justice for whatever happened or things like that.
0: A proto do toho Rama Darbaru přicházeli každý den lidé a chtěli vědět, chtěli poznat, co je spravedlivé, chtěli potřeba rozhodnout.
1: And one day in the evening after ending the darbar, Bhagavan Shri Ram sent Lakshman outside and check everyone are done or there is still someone outside waiting.
0: A už byl jednoho dne večer, tak Rama poslal Lakshmanu, aby se ještě podíval, jestli někdo čeká nebo jestli už je pro dnešek hotovo.
1: Lakshman went outside, looked around, no one. Bhagavan, all done, everyone are sorted for today.
0: Lakshman vyšel ven, nikoho tam neviděl, tak se vrátil, říká Rámo, pro dnešek je všechno hotovo.
1: But Bhagavan Ram knew everything, so no, there is still someone.
0: Ale Bhagwan Ram všechno věděl a proto říkal, ne, ne, ještě tu někdo je.
1: Go check properly.
0: Jdi a pořádně to zkontroluj.
1: Lakshman goes outside and he sees a dog.
0: A Lakshman vyjde ven a vidí tam psa.
1: Patiently sitting, has a wound here bleeding, but patiently sitting.
0: A sedí tam trpělivě, má tady ránu, která mu krvácí, ale trpělivě tam sedí.
1: Did you come to see Bhagwan Ram?
0: Přišel jsi na audienci k pánu Rámovi?
1: Yes.
0: Ano.
1: Please come, he's waiting for you.
0: Prosím, pojď dál, čeká na tebe.
1: He goes inside and he bows down.
0: A on vejde, pokloní se.
1: Now don't ask me how did dogs talk at that time.
0: Neptejte se mě, jak se s tím psem domluvili v té době.
1: But at that time humans were huge, so anything is possible.
0: Ale v té době byli lidé velikáni, tak všechno bylo možné.
1: The same way as a mouse can carry the weight of Ganeshji, same.
0: A stejně tak jako i malá myška dokáže převážet velkého Ganeshjiho, tak to bylo stejné.
1: Talking about unity, sorry, change of topic, I love this.
0: A tak zase jiné téma, když mluvíme o jednotě.
1: You see how good we are.
0: Víte, jak na tom jsme dobře.
1: But you can learn something from Shivji's family.
0: Ale můžete se poučit z Shivjiho rodiny.
1: What is the mode of transport for Ganeshji?
0: Co, kdo převáží, kdo vozí Ganeshjiho?
1: Hmm? Mouse.
0: Myška, myš.
1: What does Shivji have around his neck?
0: A co má Shivji kolem svého krku?
1: Snake.
0: Hada.
1: Snake likes mouse.
0: A had si pochutnává na myši.
1: Yeah, the favorite food of snakes is mouse.
0: Je, protože hadi loví hlavně myši.
1: Then what is the mode of transport of Kartike, the brother of Ganesh?
0: A na čem jezdí Kartikeya, Ganeshův bratr?
1: Hmm? Peacock.
0: Na pávovi.
1: Peacock likes snakes.
0: A pávy jedí rádi, jedí hady.
1: We know because we have peacocks in Jadan and we have snakes also in Jadan, so.
0: Máme pávy v Jadanu, víte, jak oni ty hady tam pronásledují.
1: Then what is the mode of transport of Mata?
0: No a kdo vozí, na čem jezdí Mata Parvati?
1: Hmm? Tiger, lion.
0: A ta jezdí na lvu nebo na tygrovi.
1: That one eats peacocks.
0: No a ten si rád pochutná na pávovi.
1: And the mode of transport of Shivji?
0: A na čem jezdí Shivji?
1: Nandi.
0: Na Nandim.
1: Also can be eaten by lion, is it?
0: A i toho býka si uloví ten lev.
1: But still they all live in that same space together without harming each other.
0: A přesto dokážou žít spolu na jednom místě, aniž by si navzájem ublížili.
1: And here four of us, five of us in one family can't live together properly.
0: A nás je v rodině 4-5 a nedokážeme spolu žít v klid, v míru.
1: That's why Shivji is known as Mahadev. They are devtas, Indra Dev, Agni Dev, Varun Dev, Vishnu Dev, all are Dev, but Shivji is Mahadev.
0: Proto je Shiva znám jako Mahadev. Je mnoho Devů, Indra Dev, Vandev, ale Shiva je Mahadev.
1: Devoke Dev Mahadev, which means the God of Gods.
0: To znamená Bůh všech bohů.
1: You know why?
0: A víte proč?
1: Because in every family there is one or two being worshipped.
0: Protože v každé rodině je jeden nebo dva.
1: Vishnuji, Lakshmiji, two.
0: Vždycky je Vishnuji a Lakshmiji.
1: Then you have Indra Bhagavan.
0: A máme Bhagavana Indru.
1: Then you have Agni, fire.
0: A Agniho, oheň.
1: All of them are worshipped either themselves or husband and wife.
0: A buď to uctíváme je samotné, nebo jako manžela a manželku.
1: But in Shivji's family, look.
0: Ale podívejte se na Shivovu rodinu.
1: Shivji is worshipped.
0: Uctíváme Shivu.
1: His wife Parvatiji is worshipped.
0: Jeho manželka Parvati je uctívaná.
1: His son Gajananji is worshipped.
0: A jeho syn Gajananji je také uctíván.
1: Riddhi and Siddhi, the wives are worshipped.
0: Riddhi a Siddhi, jeho manželky, jsou také uctívány.
1: The nephews Shubh and Labh are worshipped.
0: Shubha Bhava, jeho příbuzní, jsou také uctíváni.
1: The brother of Ganeshji, Kartike, is worshipped.
0: A jeho bratr Kartike je také uctíván.
1: Even the mode of transport of Shivji Nandi is worshipped.
0: A dokonce i ten, kdo převáží Shivu, ten Nandi je uctíván.
1: That's why he's Mahadev, because

0: Místo toho, abychom hledali v druhých problémy a řešili problémy druhých, můžeme spolu být v jednotě. Vždycky se snažíme hledat ten mír kolem sebe, ale nesnažíme se ho hledat v sobě. Ale až najdeme ten mír sami v sobě, tak i všechno kolem nás bude v míru.
1: So, Bhagavan Sri Ram then asked the dog, what do you want?
0: No a tak Bhagavan Rama se zeptá toho psa, co vlastně chceš?
1: Justice, my lord.
0: Spravedlnost, pane.
1: What happened?
0: Co se stalo?
1: I was peacefully sleeping, sitting, and one beggar came and hit a stone on me, and now I'm bleeding.
0: Já jsem v klidu odpočíval, spál a přišel nějaký žebrák a hodil po mě kamenem a já z toho krvácím.
1: Bhagavan Sri Ram said, call the beggar here to my court.
0: A Bhagavan Rama říká, zavolejte toho žebráka sem ke mně.
1: He said, Bhagavan, sorry, I did a mistake. I know I did a mistake. I am really sorry. I was angry at some other things, but because animals can't speak, we assume that the anger can go out there.
0: A on ten žebrák říká, pane, já se omlouvám, vím, že jsi měl chybu, já jsem byl naštvaný, byl jsem rozněvaný a myslel jsem, že ten pes to nemůže nikomu dál říct, tak prostě jsem ten svůj hněv vybil tím, že jsem po něm hodil ten kámen.
1: So I was angry, so I threw the stone, I'm very sorry, so I'm ready to take any punishment you give me.
0: A tak vím, že jsem z hněvu hodil ten kámen, lituju toho a jsem připraven přijmout trest.
1: Bhagavan Sri Ram asked the mantri, the ministers who were sitting next to him.
0: A pán Rama se zval těch mantrí, těch ministrů, kteří stáli kolem něj.
1: They went through the law book and they said, there is for human and human fights, but we never had a animal-human thing, so there is no law. You tell, because you are Maryada Purushottam, you are the one who holds the justice, so you tell us.
0: A oni říkají, no my máme ty zákony a to, když se spolu pohádají, nebo když se spolu neschodnou dva lidé, ale aby jsme řešili, když se neschodne zvíře s člověkem, to jsme zatím neřešili, ale ty jsi ten, kdo dává spravedlnost, tak ty rozhodni.
1: Bhagavan Sri Ram said, it happened to you, so you tell what punishment to give.
0: No a tak Bhagavan Ram říká tomu psovi, tak stalo se to tobě, tak ty rozhodni o tom trestu.
1: The dog said, Bhagavan, I don't want any harm to him, but you make him the priest of this temple in the village.
0: A ten pes říká, já nechci, aby se mu já mu nechci nějak ublížit, ale pane, učiň ho knězem v jednom chrámu v téhle vesnici.
1: So, you know, gods and guru has the power to make raja a rank or a rank a raja, which means has the power to make a king a beggar or make a beggar a king.
0: A guru a Bůh mají tu moc z žebráka udělat krále a z krále udělat žebráka.
1: So suddenly from having nothing, he had everything.
0: A tak najednou místo toho, když neměl nic, najednou měl všechno.
1: Being the main person, the main priest.
0: Stal se hlavním knězem.
1: Many perks come with that.
0: Mnoho obálek s ním přišlo.
1: He got an elephant, not a pope mobile.
0: Už nejezdil teda v papamobilu, ale na slonovi.
1: So he was sitting on the elephant roaming around the city.
0: A tak se nechal vozit na tom slonovi po městě.
1: And when you suddenly get too much or when you get more than you expect, then comes.
0: A když se vám dostává víc, než jste čekali, víc než potřebujete, tak co přichází?
1: Pride.
0: Pýcha.
1: Aham, me.
0: Aham, já.
1: Then the ministers and everyone question Bhagavan Ram, you are Maryada Purushottam, you are the one who gives justice, what did you do now this?
0: A ty ministři ostatní se ptali, tak ty říkáš, že dáváš spravedlnost, tak jak to, že jsi mu tohle dal?
1: Then he said, ask the one who gave this punishment, why did he give it?
0: A on říká, no zeptejte se toho, kdo tenhle trest vymyslel, jeho se zeptejte, proč?
1: They called the dog.
0: A tak si zavolali toho psa.
1: And they asked the dog, why did you give this punishment?
0: A zeptali se toho psa, proč jsi vymyslel tenhle trest?
1: The dog said, Bhagavan, in my previous life, I was the priest of that temple.
0: A on říká, víš, je to tak, že ve svém minulém životě já jsem byl tím knězem v tomhle chrámu.
1: And because of this ego boost,
0: a protože mi tak narostlo ego,

0: and my karmas,
1: a kvůli své karmě,
0: and what all I did,
1: a co všechno jsem udělal,
0: this is who I am.
1: Takhle jsem dopadl, takhle jsem skončil.
0: Then the beggar realized and bowed down and said, I am good as a beggar, I don't want to become this.
1: A tomu žebrákovi to došlo a tak se sepětým říkala, takhle nechci skončit, chci radši zůstat žebrákem.
0: More than anything is forgiveness.
1: Víc než cokoliv jiného je odpuštění.
0: When we forgive people for what they have done, it's not for them, it's for us.
1: Když odpouštíme lidem, není to kvůli nim, ale kvůli sobě.
0: Because when we forgive them, it gives us that sense of peace which we need.
1: Protože když odpouštíme jiným, my s tím získáváme vnitřní mír.
0: Until we are going to hold that grudge within us, it is going to eat us alive, not that person.
1: Dokud budeme cítit v sobě to ublížení, bude nás to vnitřně zžírat, nás samotných, ne toho druhého člověka.
0: You don't need to give them a fake smile, you don't need to interact with them, nothing. Just innerly forgive them.
1: Nemusíte se na ně nutit do úsměvů, cokoliv říkat, jenom vnitřně jim odpusťte.
0: And then see and feel that peace which we get inside.
1: A vnímejte potom ten vnitřní mír, který najdete.
0: It's hard to forgive, I know. It's hard to forgive, I know.
1: Je těžké odpouštět.
0: Sometimes things come like a smack on your head and then you can't forgive them, but eventually with time try to forgive. I know sometimes things come like a smack on your head and it's hard to forgive that person, but eventually, slowly with time, try to forgive them because that will bring peace within.
1: A víte, že někdy to přijde jako taková rána, tak ten život vám dává facky a je těžké najít to odpuštění, ale pomalu s časem to odpuštění, jak ho budete nacházet i vnitřní mír.
0: So then the dog forgived that priest.
1: A tak ten pes odpustil tomu kněžímu.
0: And again, Raja Turang, back down to ground zero.
1: A zase byl z toho kněze, z toho krále žebrákem zpátky na úroveň nula.
0: But still that beggar was much happier than being as a priest.
1: Ale nakonec byl šťastnější jako žebrák, než jako když byl tím knězem.
0: So as Bhagavan Sri Krishna said, karma karo, fal ki chinta mat karo, do your karma, do not worry about the outcome.
1: A tak, jak říká pán Krišna, dělejte svoji karmu, nestarejte se o karmy cizích a nestarejte se o to, co přijde.
0: So today we discussed unity,
1: a tak dneska jsme mluvili o jednotě,
0: love,
1: o lásce,
0: forgiveness,
1: o odpouštění
0: and
1: a
0: devotion, surrenderness.
1: O danosti.
0: Today we have many other things, so swasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin maheshago brahmanebhyo shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu om shanti shanti shanti om alakurji mahadev ki devat devdevashwar mahadev ki shudip narayan bhagavan ki jai hindu dharam samrat paramahan swami sri madhavanand purji sadgurudev bhagavan ki विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुर जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय आप सब भक्तों की हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू।